每天。

0: soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: už je konec. Za chvíli bude začátek, za 2:06 začíná čtvrteční snídaní šampionů. Hezké ránko.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži?
3: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
2: Elektrikář?
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné ráno, 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Pražské policie a hasičům zaměstnalo středeční večer vyprošťování nadměrného nákladu. Ve Vídeňské ulici v Krči se pod železničním viaduktem zasekl kamion převážející vrtnou soupravu, který jel směrem z centra. Místo museli zabezpečit hasiči a událost omezila také provoz MHD. Autobusy musely jezdit po náhradních trasách. Podle předběžných odhadů se škoda vyšplhá až na 30 milionů korun. Vláda chystá zásadní reformu systému ochrany dětí.

0: Třetí, která má sjednotit pravidla pro jejich odebírání z problémových rodin a přinést vznik centrálního úřadu. Nově by soudci měli při svěřování dětí do péče důsledněji přihlížet k domácímu násilí. Zařízení pro okamžitou pomoc, jako jsou klokánky, však změny kritizují a varují před hrozícím krachem. Podle Fondu ohrožených dětí je přitom kapacita zařízení už nyní nedostatečná a případů týraných dětí v Česku přibývá. A pojďme také na hokej. Pardubické Béčko poprvé v ročníku první ligy prohrál o dva zápasy za sebou. Východočeši v 10. kole Maxa ligy podlehli Litoměřicím 3-6 a v Krudimi v premiérově nedosáhli ani na bod. Naproti tomu Zlín čeká na výhru už 8 zápasů. Tentokrát brali Berani pod bod za porážku 2-3 po prodloužení s Kolínem. Po 4 triumfech skončila vítězná série Havířova. Třebíč se radovala 4-3 po prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: V pondělí začne poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Dotkne se mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude sveden do jednoho jízdního pruhu. Ve druhé fázi prací od 24. října do konce listopadu budou dopravní omezení ještě upřesněna. Čekáme většinou oblačno, zataženo, přidá se déšť nebo také přehánky. Maximální teploty dnes ještě kolem 20 stupňů, ale pak už se bude ochlazovat a zesilovat bude také studený vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Taky s Filipem, dobrý ráno. Dobrý ráno.
2: Krásný, dobrý ráno.
1: Krásný, čtvrteční. Dobrý ráno. Jak vám je? Mě je krásně teda.
2: Taky.
1: Já jsem se vyspal tak hezky a dokonce i telefon mi píše You are rested and ready for today.
3: Tak na rozdíl od včerejška, vej, to se
1: byl no,
3: tak
1: počkej, já jsem byl
3: mírně nakyslej se byl.
1: Já jsem tady nebyla, já byl včera chcíplej.
3: Ne, hele, on jak viděla tady včera, že tady nejseš, jeho nálada šla normálně o 60% dolů, už se to s ním drželo až do 9.
1: Nefát.
3: Respektive do 8, než přišel Marek ztracený, to zase popřál nějak.
2: Teď já mu nerozporuju, mě je to jasný, že se ti stejskalo.
1: No fakt, já tady byl včera celý ráno. Chybí Jasmin, no.
2: Tak jsme tady všichni.
1: Tak dobrý ráno vám všem, 6 hodin, 3 minuty a Shakira, whenever, wherever, tím startuje snídaně šampionu. Hezký ráno.
0: Hit Radio City.

0: všechny Carlosovy přítelkyně v jednom songu. Lelo, lelo, lej. Shakira. 6 hodin, 6 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko.
1: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohohle songu,
0: může... Lelo, lelo, lej.
2: Chybí vám na sáň.
1: No, takže dobré ráno.
0: Co se to děje?
1: Já jsem,
0: takhle já doufám, že aspoň tady tu debilní pozitivní energii jako přijímáte vy, kdo jste u rádia, jo? Tak dobré ránko z Hit Rádia. A já bych chtěl říct, že mi se dneska v noci zdal strašný sen.
1: Jakej?
0: Mi se zdal strašný sen, jo. Já teda si pozoruju spánek hodinkama, mám tepovku kolem 50 úderů za minutu, normálně. A dneska ráno jsem se podíval po tom snu, 110, čověče.
1: To je velká změna.
0: 110 a já jsem se probudil a srdce mi dělalo.
2: Ukažte ještě jednou. Jo, to je neskutečný, to byste museli vidět.
0: Normálně fakt, spadnul jsem z letadle.
1: Je, no tak to...
0: Normálně se mi zdálo, že jsem spadnul v letadle, ale my jsme to přežili, teda nechápu jak, ale normálně jsme spadli.
1: A tak to většinou znamená pak v tom životě něco dobrýho.
0: No to nevím, já jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem...
1: Jako mrtvola.
0: Já už jsem se hodil do penálu normálně, ne? Nebo, takže jako divoký sny, teda co vám?
1: Mně se dneska taky zdál sen, jako příjemnější, ale divnej. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na featu, což už je neproveditelný, ale byli společně v nahrávacím studiu, tak to bylo příjemný. No, já jsem si pak ráno k čištění zubů a malování pustila tyhle ty tři interprety po sobě a vlastně zajímavý mix.
0: Jsi blaho, a co Filip?
2: Mě podvedla přítelkyně.
1: A ten sen?
2: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele. Hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
0: Tak Filip odešel.
1: A čeká nás minuta šampionů.
0: No tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jestli se vám dneska v noci na dnešek něco zdálo a co, jo, zkraťte to, je to ideálně co nejkratší, stihneme přečíst co nejvíc zpráv a těšíme se na to.
1: Jak se jmenujete, odkud jste a co se vám zdálo?
0: 777 937 777. Last Good Night na Hit Radio, hezké ráno.
3: Vy

0: čtvrt na sedm. Posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů. A za malou chvíli začíná minuta šampionů. My jsme tady probírali, co se nám v noci na dnešek zdálo, že to byly teda hrozný kraveny. Já spal v letadle, nebo s letadlem, Jasmin byla v nahrávacím studiu.
1: S Evou Farnou, Věrou Špinárovou a Vojtou Dykem.
0: A Filipa, budeme to opakovat, podvedla holka.
2: Přesně tak.
0: Přesně tak. Tak co se zdálo vám, minuta šampionů startuje právě teď.
1: Evče a Frýdek Místek, sny se jí zásadně nezdají.
0: Martina Praha, zdálo se jí, že přišla do práce v pyžamu.
1: Monika Brno ve snu před katedrou vysvětlovala pokyny policisty při řízení křižovatky.
0: Martin Hradec Králové jel s traktorem, předjížděl ho autobus, vytlačil ho ze silnice a naboural do autobusové zastávky.
1: Daniela Praha, zdají se jí sny každou noc a jsou to prý totální kraviny a chaos.
0: Alena Příbram, zdálo se jí, že jí manžel oznámil, že čeká dítě. Ráno se mu radši vyhýbala.
1: Simona Praha, zdálo se jí, že si vzala za manžela svého šéfa.
0: Aha. Pavel Zlín, zdálo se mu, že vyhrál Superstar a to neumím zpívat.
1: David České Budějovice prej byl zpátky ve škole a psal maturitu. Mm-hmm.
0: Roman Zlín sny si nikdy nepamatuje, ale dneska se probudil se smíchem a neví proč.
1: Roman Zihlavy se probudil jako žena ve snu.
0: Květa Děčín zítra odlétá na dovolenou, zdálo se jí, že jí uletělo letadlo.
1: Nemilé. Musím se nadechnout. A to je stejně, veď, ty sny, jakože jaký fakt kraviny se nám dokážou zdát.
0: Já teda nevím, jestli to máte taky, ale já se často vracím na jedno stejné místo.
1: Jo, to jsme říkal.
0: A já bych to místo i namaloval, čověče. Hmm. Jako opravdu ten dům, jak to tam vypadá, jak vypadá to okolí a nevím, co to může znamenat.
1: A to by mě děsilo, tyjo. To jsem ráda, že se mi nezdá, klepu tady.
0: No, mě jako napadlo jednou, že bych mohl projet Google Maps jako Street View, ale asi by mi to zabralo, jako kdybych projížděl celý svět. Asi bych to chvilku udělal. Ale podle mě to místo někde existuje. Co vy máte to tak, možná jo, možná ne. Možná si taky vzpomenete. Stejně jako Eva Farna a Mirej. Tak pojďme na to. 6 hodin, 16 minut. Dobré ráno.

0: 6 hodin, 20 minut, tohle je Hit Radio, Eva Farná a Miraj. Atomový hodiny máme. Teďka máme nově i jaderný hodiny. Prosím pěkně, ve Vídni a Pekingu vznikly první funkční jaderný hodiny založený na Thoriu 229. Což je vlastně úplně nepodstatná informace, ale co je na tom zajímavé, takže lidstvo dokáže postavit hodiny, které se za desítky milionů let seknou asi o jednu sekundu. Absolutně přesný měření času. Takže atomový máme, jaderný, je to nějak prostě vymakanější.
1: Jako pokus vlastně dobrý, vynález super, ale myslím si, že jsou mezi námi tací, kterým je to stejně jedno a budou chodit stále pozdě.
0: No, to je pravda, takže jestli vy jste měli s někým schůzku ve 6:45 teďka ráno a už tam skoro 6 minut čumákujete, tak on přijde. On přijde pravděpodobně, asi ty nemá teda atomový ani jaderní hodiny, ale já si říkám, že to je vlastně úplná hloupost, jako vymýšlet tady nějaký nový jako jaderní hodiny. Teď hodiny se přece vždycky nastavovaly podle teletextu, ne? Dali jste to taky, ne?
1: Jo.
0: A vždycky tu sekundovku si zastavila přesně jako na celý a čekala, až tam na tom teletextu na televizi to tam padne a pak říkala, hele, já mám hodiny nastavený podle teletextu, takže jako atom, jádro. Za chvíli Pink, Trust Fall, taky Swedish House Mafia a aktuální doprava. Hezký ránko.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: pati a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
1: Promění.
0: A v novou sukínku.
1: Promění.
0: A v paraplíčko.
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky.
1: I v obal.
0: A v baťůžek.
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na pražském okruhu na 21. kilometru u Jinočan směrem na D1, dejte pozor na pneumatiku z nákladního auta na vozovce. No a ve Vídeňské ulici dejte pozor na zaseklý jeřáb pod mostem, který blokuje levý jízdní pruh z centra. Funguje tam provizorní signalizace.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz
2: Hit Radio City.

0: vyletělo do vašeho playlistu přímo ze Švédska Swedish House Mafia, John Martin, 6.33 na Hit Radio. Hezký ráno a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Američan John Merriman se pustil do boje s černými skládkami. Nejvíc ho prý rozčilují staré pneumatiky, které lidé vyhazují v přírodě. Za roky uklízení tady od roku 2008 jich nazbíral už více než 15 tisíc. S nadsázkou říká, že zatímco ostatní za cvičení v posilovnách platí, on to má zadarmo. Velmi nebezpečnou podívanou předvedla 50-letá Francouzka na německé dálnici. Zastavila automobil přímo mezi jízdními pruhy a vystoupila ven. Za plného provozu pak začala tančit. Zatímco kolem ní projížděla auta, naštěstí se nikomu nic nestalo. Americká učitelka chtěla při placení nechat prodavači $5 jako dýčko. Kvůli špatně viditelnému displeji ale zadala místo toho $5000. Prodavač si částku nechal strhnout a žena pak musela měsíce bojovat s bankou o vrácení peněz. Tak nakonec jí prý banka slíbila vrátit celou částku s úroky. Jestli se tak už stalo, tam nepíšou.
0: Jasně, špatně čitelný displej, jo. Chápu. Já teda nevím, jak vy, ale já to mám s lidma tak, že když platím bez kontaktně, jakoby s vírou a vůči lidem, tak já se vždycky dvakrát, třikrát podívám, co tam je za částku.
3: Jo, tak to já vůbec právě, já nekecej. To absolutně neověřuju a slepě důvěřuju.
0: Tak tebe bych rád přivítal v mém kšeftě teda. Můžeš pípat klidně celý den. Pojďme na srdcovku, Depeche Mode, Walking in my Shoes, a připomínáme, že Jirka Pelnář vám hraje srdcovky taky mezi 12. a 13. 5 a jednu z nich vybíráte vy. Tak jdem na to, šampioni, hezký ráno.

0: Tohle je Leony, 6 hodin 41 minut.
1: Říká se, že protiklady se přitahují, ale podle vědců to možná platí jenom do chvíle, než spolu sednete například do auta a začnete vybírat hudbu. Jo, tam to neplatí, protože údajně páry, který mají podobný hudební vkus, tak můžou mít mnohem pevnější vztah.
0: A to si myslím, že sedí teda. To si myslím, že sedí. Jak to máte vy, kdo nás posloucháte s partnerem, posloucháte stejnou muziku? Co vy tady ve studiu?
1: No, my to tak máme. Máme jako stejný nebo podobný hudební vkus a styl, ale třeba můj Kuba mě naučil poslouchat víc tvrdší věci, trošku jako metalu a tak, a vlastně se mi to začalo líbit, ale jinak my jsme oba taková všeho chuť.
2: Já jsem musel přítelkyně trochu předělat, když jsme se poznali před 9 lety. Ona totiž, vy jste to zase pochopili jinak, s váma se nedá bavit.
1: Na plastiku.
2: Ale já to dopovím, jo, nebudu na vás reagovat. Dělala ve skate shopu a tam hrála taková specifická hudba, že jo, Mac Miller a tak ve skate shopu.
0: Jo, ve skate shopu.
2: Jo. Vůbec vlastně nevím, jak jsme se seznámili, já na skateu nejezdil nikdy, no to je jedno teď, jo. Takže poslouchala takový ty Millery, že jo, a tohle to no, tam hrálo, jo. Takže jsem to předělal trošku, ten styl, a posloucháme většinou takový devadesátky v autě, R&Bčko starý máme rádi, takže takhle, jestli to má ráda, nevím, já to pustím a nic nenamítá, nebo samozřejmě taky Rytmus a Bangoro, jedeme taky.
1: No jasně.
2: To mám rád.
1: A co Michal?
0: Michale, tak u nás jede člověče house, deep house, afro house, osmdesátky hodně a Coldplay teda.
2: Jo, tak ty nesklamou nikdy.
0: Tak tohle máme společného, no. Hele, a takhle, otázka, jaký interpret by pro vás třeba na prvním rande znamenal konec? Jako nevěří si představit, představ si, že se s Kubou vidíte poprvý, jo. Tak co kdyby ti pustil v autě, tak co by si řekla, že tohle ne?
1: Ty krása.
0: Ale já bych jako nerozdychal Michala Davida nebo třeba Maxim Turbulence. To bych jako fakt nedal. Co vy?
1: Počkej, mašinka ti vadí, jo.
0: Strašně.
2: Hele, já asi musím říct, jako mladý nás tolik asi neposlouchají, ale já třeba kdyby pustili Viktora Šína, tak bych
1: odcházal. Ježíš, tak na Viktora mi nesahej.
0: Počkej, jak ne. Mladý? Myslíš si, že nás neposlouchají lidi, kterým je 35?
2: Já myslím takový ty 20-letý, víš jak, Michale.
1: Počkej, jako jestli se bavíme o reperech, tak Viktor je jeden z těch, jakoby, co si myslím, že ho můžou mít rádi i fakt starý lidi, protože je dobrý.
0: Tak pojďme si zahrát něco pro nás, pro dinosaury, Verona, Hey Boy, taky DJO, End of Beginning za malou chvíli a samozřejmě i aktuální dopravajský ráno.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze v ulici nad Trojou, v úseku mezi ulicemi Trojská a nad Havránkou, je kvůli prasklému vodovodnímu potrubí komunikace dočasně uzavřená. No a připravte se už teď z rána na hustou dopravu, zdržíte se na Pankráci, na Lomnického až 10 minut.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle nás moc baví, snad i vás. DJO End of Beginning, Hit Radio 6.54, dobré ráno. Teďka něco, co se nebude dobře poslouchat vám, kdo taky nemáte rád pavouky. Tak Česko má dva nové druhy pavouků, respektive dva druhy, které tady vědci poprvé potvrdili. Na jižní Moravě to našli.
1: Jaký?
0: Vzácnou skákavku a snovačku. Jo. Takhle, ono je vlastně úplně jedno, jak to vypadá. Je to prostě pavouk. A já si říkám, jak je možný, že se dospělý člověk, jo? Považujete se za dospělý asi, že jo?
2: Já moc ne teda, ale
0: dobře, tak jak je Jasmin možný, jo? Že my dospělí se teda jako nebojíme, já nevím, třeba porodu a že se nebojíš hypotéky a tady těch věcí, ale že se bojíš takový malý potvory, která je velká jak nehet, jako jo?
1: Jako je to zarážející, takhle, u nás doma to vadí spíš mýmu Kubovi pavouci. Já třeba nezvládám hady, ale pavouk mi taky vadí, ale říkám si jako, že třeba v Americe mají strašně moc hubících firem na všechno možný, na šváby, ty zavoláš, že máš doma švába, oni přijedou, proč tohle není s pavoukama
0: jako
1: tady?
0: Jako krotitelé švábů teda.
1: No.
0: No, že by vlastně tady mohli být krotitelé pavouku, no já si taky říkám, no, protože, a kde je u vás ten největší zbabilec doma? Já se k tomu přiznávám, já se bojím pavouku teda.
1: No u nás taky ten Kuba a mně přijde, že většinou ten chlap se bojí víc pavouku, je to u vás taky tak?
2: Hele, já bych mohl klidně dělat toho krotitele, já se pavouku nebojím vůbec. Pravda, že jsem teda nikdy naživo neviděl třeba tarantuly, jo, že bych, ale ty český pavoučce malý, vemu do kapesníčku, dám za plot, hodím z okna.
1: Malý, co taková Johana s dlouhejma nohama.
0: Johana, tak jo, se Hanu jsem v pohodě.
2: Johanu tu mám rád taky.
0: Jo. Ona je taková, víš, ona má přesně
1: hubený nožičky,
0: co chytí, ty když jí čapneš za tu hnátu, tak ji můžeš vyhodit.
2: Je to dolňák prostě, klasický.
0: Hele, já teda jako chápu, pojďme si říct, jako já chápu, že pavouci jsou důležitý pro ekosystém, jo, ale říkám si, jako jestli musí být jako součástí mého obyváku, nechápu.

0: cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: I'm Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné ráno, je 7 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Mladí Češi podle průzkumu často potřebují k pořízení vlastního bydlení pomoc rodičů. 89% rodičů si myslí, že bez finanční podpory rodiny mnoho mladých na vlastní nemovitost nedosáhne. Třetina rodičů svým dětem s bydlením pomáhala a dalších 35% očekává, že tak bude muset učinit v budoucnu. Rodiče přitom nepomáhají jen penězi, ale například také ručením, vlastním domem nebo bytem. Letecká linka mezi Amsterdamem a Barcelonou je tou nejvíce stresující v Evropě. Nelichotivé prvenství získala ve studiu portálu Air Advisor, v níž se zohledňovaly faktory, jako jsou zpoždění a rušení letu, doba ve vzduchu nebo povětrnostní podmínky. Naopak roli nehrála bezpečnost provozu. Ve vrchní desítce se objevují také spoje mezi Lisabonem a Madeirou, či Londýnem, Heathrow a Frankfurtem. A pojďme také na sport. Hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do playoff. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2, David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Na výhře východočechů se gólem a asistencí podíleli Vladimír Sobotka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen. A teď už pojďme na zprávy z regionu.

0: Hygienici opět kontrolovali školní jídelny ve Středočeském kraji. Navštívili celkem 130 míst, kde se školáci stravují. Nedostatky zjistili v 31 případech, uložili za to pokuty za 40 tisíc korun. Mezi nejčastější závady patřilo nedovolené zamrazování, nedodržení data spotřeby a chybějící označení polotovarů. Namátkou řešili také množství soli v polévkách. Ve většině případů byly přesolené. Ráno většinou oblačné, přidají se přeháňky, občasný déšť, teploty ještě kolem 21 stupňů, zesilovat bude studený vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Jsme v

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, dobrý ránko.
2: Krásný čtvrtek vám všem. Snídaně
1: šampionů. Tady ve studiu se děje taková zajímavá věc a nevíte o tom ani vy dva, kdo tady sedíte naproti mě. No. Je to takový to, on to udělá někdo druhý, on to vymění někdo jiný, třeba, nevím, toaleťák, jo, že to nechceš vyměnit. Tak já tady mám myš, která už týden bliká, že chce vyměnit baterku a pořád se k tomu nikdo neměl. A taky si říkám, že
3: sám.
1: Doufám, že to nevíde na mě, no. Takže znáte ten pocit,
2: Známe ten pocit.
1: No tak já to jdu asi vyměnit. Já jdu vyměnit baterku, vy si užijte hudbu. Fergie, a little party never killed nobody, tím startuje další hodina, hezký ráno.
0: Hit Radio City. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're

0: 7 minut po 7 ladíte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ránko.
1: Já se vám chci k něčemu přiznat, ale bude to výměnný obchod, jo, protože vaše příběhy chci taky. Můj Kuba je na své poutní cestě stále, v neděli už se mi vrací naštěstí a já si tak doma rozjímám, smutním, koukám se na romantický komedie.
0: Smutníš, jo? Hele, Kuba vytáh paty z baráku a ty koncert, akce, bar, jo, takhle nějak to vypadá.
1: Tak potřebuji, no nechci být sama doma, ale to bylo minulý týden, teďka už smutním. Každopádně jsem koukala včera na film, kde žena ráno vstala, probudila se vedle muže, šla se nalíčit a pak si lehla zpátky. A já si normálně vybavila samu sebe na začátku vztahu, ne že bych se takhle líčila, ale já když jsem se vedle Kuby probrala, on spal ještě dlouho, tak jsem si učesala vlasy, že jsem vstala, šla jsem do koupelny, učesala si vlasy, omyla obličej, dala si krémík a pak jsem se vrátila do postele a byla taková jako vyfrešovaná.
0: Jako připravená, jo? No? Jako připravená. No to je hezký, a pak to skončilo teda, chápu.
1: Ne, tak dělali jste taky něco takového na začátku vztahu? Nepředpokládám, že vy jste si dva tady šli krémíčkovat obličej, ale něco, co jste dělali a pak už jste to přestali dělat.
0: Já nevím, no, tak mě nějak ty věci jako zůstaly, tak já si mají čistím zuby, já se jako umeju takhle jednou denně. Asi jako to drží, no, ale jako chápu, kam tě míříš, protože ty první tři měsíce vztahu jsou taková zkušební verze člověka a pak ta plná verze zase odemkne za nějakou dobu, že zjistíš, jaký ten člověk opravdu je, ale já nevím, tak my asi v klidu, co u Filipu?
2: Já jsem nechodil ty první měsíce doma v takovým tom domácím, víš, jako jo. Mám tady takový ty starý šortky, starý
1: kvádru
2: triko,
1: prostě.
2: Víš, aby jako, když se pokecám, tak mi to nevadí, tak jsem vlastně jako nosil pořád jenom hezký hadry doma. A teď vlastně, už ne, no, teď už ne.
0: To jsem připomněl s tím oblečením a Jasmin mi to potvrdí, víš, že občas jsem přišel, měl jsem díru pod paží v triku.
1: Ještě, no že už se to neděje.
0: To bych si samozřejmě na začátku vztahu nevzal, jo, a pak vždycky a ruce za hlavou a vždycky, ty tam máš tady zase díru, čověče. Tak to jsem vyhodil ty trička už.
1: Teda. Ach jo, no tak máte vy něco takového, co jste dělali na začátku vztahu, nebo váš partner, klidně nám ho jako práskněte.
0: No prostě, co jste dělali ten první, já nevím, 3 měsíce, půl roku ve vztahu, aby partner nepoznal, jaký doopravdy jste. Tak to nás zajímá, to nás moc zajímá.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi i za nějaký kratší hlasovky.
0: Nebo nám to sem pěkněte SMS-kou, my k vám posíláme další hity Činasky, Láska a Data, taky tohle Shabuzi, a Bar Song, to vás zabaví 7 hodin 9 minut, hezké ráno.

0: čtvrt na 8 přesně, Čínavská láska a data. Posloucháte Hit Radio, tohle nám jde vlastně docela na ruku, protože o lásce se bavíme. Řešili jsme to, že na začátku vztahu se nějakou dobu snažíme, aby partner nepoznal, jací doopravdy jsme. Trvá to tak 3 až 6 měsíců. No, ptali jsme se vás, co jste dělali na začátku vztahu a teď už ne.
1: Tak máme tady zprávu třeba od Dagmar. Je mi téměř 72. Dodnes chodím doma v šatech, jemně nalíčená. Manžel dlouhé kalhoty a košily a již vyměnil nedávno za tričko. Jsme spolu 45 let.
0: Tak možná to je ten recept na dlouhodobé manželství. Hmm. Dobré ránko, já jsem před partnerkou neprděl a držel to, teď už to nedržím a prdím, co zade kráčí. Mějte se, Míra. Takhle, my z toho nechceme dělat nechuťárnu, ale těhle zpráv přišlo jako většina od vás.
1: Odhalili jste nám, jaký jste čuňata, a fakt těch zpráv bylo strašně moc, takže jsme se dohodli, že tyhle číst nebudeme.
0: No, čuňata, jak se to vezme, že?
1: Tak další zpráva. Já než jsem k sobě poprvé vzal přítelkyni, tak jsem normálně si vzal 2 dny celé na volno a celé je prouklízel.
0: Tak počkej. Tak to mě připomněla zpráva tadle. Na začátku vztahu.
2: No.
0: Hele, vyklizená myčka. Vytřeno. Jo, navařeno. Míša vařil. To jste se mohl přetrhnout. Hele, kotrmelce, kolotoče, všechno. A vydrželo to chvíli.
1: A že vám to nezůstane, já to nechápu.
0: Přiznávám se. No, protože, já nevím, no, ale já až kotrmelce, psíku se na začátku.
1: Ach jo. Ivča píše, dobré ráno, tak já teda, co jsem maximálně dělala, byla ranní káva do postele, ale jinak jsem byla vždy svá, ať ví, do čeho jde. Hold každé ráno rozcuchaná a slina u pusy, Ivča. A to je fakt, že, jak jsem říkala, že já jsem se třeba ráno učesala prostě první třeba měsíc, dva, nebo nevím. Tak teďka vlastně má Kuba plnou galerii mých fotek, kde spím. Jo, on tam nemá, někdo si posílá nějaký jako nuc, jak se tomu říká. Ne, mě má vyfocenou, jak já tam prostě chrápu s otevřenou pusou.
0: Mě prostě mrzí, že ses přestala česat, jsem do rádia.
1: Já ti připomenu, jak jsi mi ráno říkal, že mi to sluší.
0: Pojďme
1: dneska
0: na hlasovku od Hanky.
3: Ahoj, tady Hanka. Tak já se přiznám, že já jsem nic takového nikdy od začátku vztahu nedělala, já jsem moc upřímná, takže každý partner věděl hned od začátku, do čeho jde. A to stejný moji partneři, ty prostě taky byli takový, jaký byli, takže my jsme si hned od začátku ukázali, do čeho jdeme a mohli jsme si rozmyslet, zda do toho půjdeme nebo ne. Hezký den, Hanka.
1: Děkujeme za hlasovku, Haní.
0: Děkujeme za hlasovku. No tak děkujeme všem za vaše zprávy i za ty prdící samozřejmě. Jasně, patří to k tomu, no, nebudem si lhát. Lady Gaga, Abrakadabra, další muzika pro vás. A my vám z Hit Rádia přejeme parádní čtvrteční ráno.

0: Lady Gaga, Abracadabra, tohle je Hitrádio v 7.21. Krásné ránko, další skvělá muzika za moment. Ace of Base, tohle je za mě jedna z definice devadesátek, taky Alex Warren, no a už se blíží i rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, tak zůstaňte s námi.
1: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Praze Západ v Dobřichovicích. Pražské ulici u křižovatky s Fígnerovou je provoz vedený kyvadlově kvůli pracím na silnici. No a v Praze v Libni v ulici Vosmíkových probíhají stavební práce, počítejte s omezením, rozhodně to tam moc nehoňte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Nejnovější Alex Warren, Fever Dream 7.32. Posloucháte čtvrteční Hitrádio, snídaní šampionů, dobré ráno. Pojďme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Australský surfař zažil pořádný šok, když na něj zaútočil zhruba pětimetrový žralok. Predátor se zakousil přímo do jeho surfovacího prkna. Muž měl obrovské štěstí, protože žralok mu doslova ukousl prkno pod nohama. Surfař vyvázel bez vážného zranění. Pár milovníků adrenalinu se rozhodl pro netradiční životní krok a uspořádal si svatební obřad během seskoku padákem z letadla. Oddávající hovořil k novomanželům přes vysílačky připevněné v přilbách a prstýnky si navlékli až po úspěšném přistání na louce.
0: Berete si zde přítomnou?
2: Ano. No a bizarní zásah si vyžádala záchrana mladíka, který se v nočních hodinách pokusil vloupat do opuštěné chaty. Místo dveří zvolil komínovou cestu, kde uvízel hlavou dolů a musel strávit několik hodin v mrazu, než jeho volání o pomoc uslyšel náhodný kolemjdoucí.
0: No to je hlupák, děti, co vy do nás posloucháte? To je hloupý pán.
2: Ještě hlavou dolů.
3: No, na Santa Clausu, na Santu Clausu.
0: No ne, Ježiška, ale už malý dítě ví, že komínem se dárky nosí. No. Tenhle pán chtěl komínem odnášet, ne? To je trumbera. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka.
3: Pište, chci soutěžit na 777 937 777 a my jednoho z vás

0: čtvrteční Hit Radio. 7:37, hezký ránko, pojďme soutěžit. Rychlá pětka. V rychlé pětce máte celý tento týden možnost vyhrát poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka, více jak 3000 titulů, určitě si každý vybere.
1: Soutěžit dneska bude Vlaďka. Vlaďko, krásný dobrý ráno.
2: Krásný ráno, ahoj.
0: Dobré ránko, do Křenovic. Křenovice, není to u Hrušek někde, u Brna?
2: Ne, ono jich je víc, ale tam jsou taky jedny. Dobře. V jižních Čechách.
0: Víš, takže do jižních Čech zdravíme. Ty jsi říkala, že vedeš děti do školky 3 až 4 roky, už jsou odvedený, anebo teďka je to v procesu?
2: Nejsou, ty jsou tady se mnou, to bychom asi nestihli za těch 40 vteřin.
1: Tak budete hádat spolu aspoň.
0: Tak pojďme na to.
2: Tak.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 druhy ovoce, které rostou na stromě.
2: Jabko, hruška a banán.
0: Třeba.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik nohou mají dohromady 2 pavouci?
2: 2 pavouci? 16?
1: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje naše česká státní hymna?
2: Kde domov můj?
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Vlaďko, budeš vědět, jak se jmenuje žlutá rodina z amerického animovaného seriálu?
2: Simpsonovi.
0: Jasná věc.
1: No a poslední, 5. otázka. Kolik minut má 1/4 hodiny?
2: 15.
0: Yeah.
1: Je to tam!
0: Takže voucher v hodnotě 2000 korun na nákup na Audiotéka, ten je tvůj, gratulujeme.
2: Děkuji moc.
0: Není zač. Zdravíme do jižních Čech a už můžeš odvést
1: ratolesti
0: do školky.
2: Jo, jdeme na to. Díky moc. Krásně, nachod.
0: Krásný den. Ahoj. Tak poslední voucher na Audiotéku budeme pro vás mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je Anastasia. Dobré ránko.
1: Dámy, jestli máte pocit, že vám ujel vlak, tak vám chci říct, že nikdy není pozdě na nic, třeba ani na rodinu, protože na nás vyskočil článek, kdy se stoletá želva stala vůbec poprvý maminkou a rovnou má 16 malých želviček, partnerovi je taky přes 100 let, takže holky žádný stres, ale k čemu se chci dostat? Včera jsme tohle téma řešili večer s Michalem a on říká, a tak to je v pohodě, tak želvy se dožívají tak 500 let, ne?
0: No a ne.
1: Tak prosím tě, zpátky do školy, opáčko, jo, jsem si tady připravila pro tebe.
0: No tak ty porovnáváš želvy a lidi, tak ne, to je tak docela neporovnatelná věc. Ne?
1: Vodní želvy 20 až 40.
0: Od koho?
1: Vodní želvy 20 až 40, suchozemské 50 až 100 a obří želvy běžně přes 100 let, výjimečně 150 až 200, ale 500 let, Míšo, opravdu ne.
0: Tak to má ta mamka želva za pár, ne?
1: Hezký vstup, milej, a pak je tady Michal.
0: Já vím, co jsi chtěla říct, že samozřejmě nikdy není pozdě začít. Tak pokud se rozmýšlíte, že třeba chcete začít, já nevím, cvičit nebo posilovat nebo něco takového, proč se bavím o věcech, které bych chtěl dělat já? Dělám. Tak nikdy není pozdě. Za malou chvíli Imagine Dragons, taky Kamarád a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Praze 6 v Evropské ulici na křižovatce s ulicí u Davidského rybníčku probíhají práce na silnici a jeden jízdní pruh je uzavřený. No a v Praze v ulici 5. května před nájezdem na jižní spojku ve směru do centra bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od sjezdu na Opatov.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Imagine Dragons 7:53 na Hit Radio.
1: Včera jsme tady s Markem Ztraceným představovali jeho velký návrat domů na Šumavu. 7 koncertů v Železné Rudě, krásná příroda, taková komornější atmosféra, romantika. No a včera v 6 večer začal předprodej a v 7 už normálně nebylo co prodávat.
0: No všechny lístky zmizely během pár minut, tak my moc gratulujeme. Já si myslím, že Marek už si nemůže v klidu zajít na Šumavě ani na houby, protože mu tam místo hříbku rostou fanoušci. No a protože nás zajímá, jestli už to Marek vůbec rozdýchal, tak jsme mu rovnou zavolali. Marku, dobré ráno. Ano.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ránko. Jaké máš ráno?
2: No tak za prvý vás slyším, tak samozřejmě skvělý. A za druhý jsem se probudil s tou ohromnou radostí. Potom včerejšku se dodávali ty lístky a já jsem doufal tajně, že bude zájem o tyhle koncerty, ale nikoho nenapadlo, že bude ve frontě stát 30 tisíc faroušků a že to bude takhle rychlý. Takže chci za takhle využít situace a poděkovat všem, kteří měli chuť se vydat na Šumavu, pozdravit ty, kteří tam se mnou opravdu nakonec budou a vždycky ulovili a zároveň se trošku omluvit. Jsou věci, které občas neovlivníme, ale pravda je taková, že to, tam trošku provázely problémy ta prodej. Byl tam takovej tlak a takovej nával, že to bylo trochu divoký, takže já chci říct těm fanouškům, ať nejsou smutný, snažím se vymyslet nějaké řešení i pro ty, co se tam nedostali. Každopádně hlavní informace je, jsem nadšený a mám hezký ráno.
0: To je skvělý. No a co jsi dělal ve chvíli, kdy jsi dozvěděl, že je vyprodáno?
2: No, tak zvedal telefony a odpovídal na otázky mých kamarádů, sousedů a místních, jestli bych pro ně neměl nějaký lístky přece jenom.
1: Tak co máš vlastně připravený pro ty, na který se teda nedostalo? Máš pro ně nějakou dobrou zprávu? Uvidí tě v létě třeba i někde jinde?
2: No tak je pravda, že my budeme vystupovat na Šumově, to je číslo 1 v našich hlavách, ale podepsali jsme i pár festivalů, které jsme si vybrali a je to tak, že já jsem na festivalech nehrál spousty let a tak jsme si říkali, že kromě toho, že si zahrajeme takhle speciálně na nádherném místě, tak samozřejmě vymyslíme něco pro fanoušky, který prostě nás mají rádi hlasitý a divoký, takže časem se objeví určitě moje jméno na nějakých festivalech, na to se taky těším, ale jinak jsem celý večer přemýšlel nad tím, jak to bude vypadat na Šumavě, kresl jsem si pódium, měl jsem takový nápad, že paroušku tam mohl jako připravit a otravoval jsem svoji manažerku a říkal jsem jí, potřeba bych tohleto mohla, měli bychom pracovat už na tomhle, takže nikdo se mě nemohl zbavit celou noc.
0: A schválně, Marku, kdybys měl spočítat na prstech všech těch končetin, kolik lidí ti očerejčka napsalo, jestli bys ještě někde nevyštrachal dva, tři lísky, kolik těch zpráv bylo?
2: To bych se musel narodit v Černobylu a mít spoustu rukou.
0: Je nám to jasný. Takže, co teďka doporučíme, sledovat sociální sítě Marka Ztraceného? Marek třeba něco speciálního nachystá, jak bylo řečeno. Je tak?
2: Je to přesně tak a brzy se ozvu svým fanouškům a své ztracené rodině.
1: Ještě jednou ti moc gratulujeme k tomuhle velkému úspěchu a těšíme se na léto teda.
2: Děkuju moc a pro vás samozřejmě mám připravený speciální lístky.
0: Děkujeme. Tak Marku, a my tě teda na oblátku zahrajeme. Už to tam jde.
2: Jo, to je dobrý díl.
0: Vlastní svět. Tak Marku, děkujeme za hovor, měj se krásně, hezké ráno, ahoj.
1: Ahoj.

0: včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dekdren za super cenu. Více na dek.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý, za super cenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
9: Více na e-shopu benezelenina.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Krásné ráno, minuta po 8 a další zprávy, vítejte u nich. Úřad Evropského veřejného žalobce v Ostravě obžaloval 4 lidi kvůli jednomu z největších podvodů z DPH v historii Česka. Do rozsáhlých machinací s elektronikou byly zapleteny i české firmy a celková škoda přesahuje 4,8 miliardy korun. Vyšetřování pod krycím názvem Záblesk odhalilo propracované sítě fiktivních společností. U dalších 4 podezřelých navíc žalobci navrhli schválení dohod o vině a trestu. Polsko pořizuje nejrozsáhlejší protidronovou obranu v Evropě. Nový hluboce vrstvený systém SANA bude chránit i polské baterie Patriot. Česká armáda v současné době intenzivně zvažuje, jak s ochranou proti dronům postoupit dál. Polský systém je zatím jedním z horkých kandidátů. A pojďme také na led. Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Vítězství Jets zařídil dvougólový Kyle Connor. Brankář Lukáš Dostal inkasoval od hokejistu Edmontonu 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks prohráli s Oilers 2-5. Ke svému poslednímu úvodnímu domácímu utkání sezony v kariéře nastoupil historicky nejlepší střelec NHL Alex Ovečkin. Ruský útočník sice nebodoval, i tak měl víc důvodů k radosti než jeho odvěký rival z Pittsburghu Sidney Crosby. Washington totiž i díky 3-bodovému příspěvku Toma Wilsona zvítězil 5-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: V pondělí začne poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Dotkne se mimoúrovňové křižovatky z dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude sveden do jednoho jízdního pruhu. Ve druhé fázi prací od 24. října do konce listopadu budou dopravní omezení ještě upřesněna. Čekáme většinou oblačno, zataženo, přidá se déšť nebo také přehánky. Maximální teploty dnes ještě kolem 20 stupňů, ale pak už se bude ochlazovat a zesilovat bude také studený vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
17: Krásné. Nádhera. Snídaně
14: šampionů. Krásné ráno.
17: Krásné ránko.
14: Za chviličku budeme řešit jednu velkou záhadu. A to, jak vlastně poznáte, že už s někým chodíte, jo? Jestli si to musíte říct na rovinu, nebo se jednoho dne probudíte, zjistíte, že jste spolu. A hlavně, co když si to myslí jenom jeden z vás? Tak o tom za chviličku.
17: Já radši pustíme zase jenom písničky.
14: Pojď na to, no. It's my
17: Bon Jovi. It's my life. Pořádný kytary, tímhle začíná další hodina snídaně šampionů, tak krásné ránko.

0: Bon Jovi. 8.08, Hit Radio.
1: Psala jsem si včera s kamarádem, se kterým jsem se neviděla 100 let a zajímalo mě něco novýho v jeho životě, tak si nějakou dobu píšem a on pak z ničeho nic píše, jo a asi mám holku a já nejdřív jakože cože, gratuluju a pak mi to dojde a říkám, počkej, jak jako asi a tady koukám na náš chat a on píše, ještě jsme si to neřekli, říkám, děláš si ze mě srandu, je ti 30, ne 15 a on, no tak měli bychom si to říct nahlas, říkám, tak to snad není možný tohleto, jakože opravdu si někdo mimo věk cca 13 až 15 let říká, jestli jsou spolu oficiálně ve vztahu?
0: Tak já si myslím, že ono to tak nějak jako vyplyne ze situace. Já teda když vzpomenu, protože jsem starší ručník, tak dřív za starých časů to bylo tak, že když už s někým spíš, tak s ním i chodíš, jo. A dneska to jsou teda za mě dvě rozdílné věci. Že to je jako samostatná jako jednotka.
1: Já jsem s mým Kubou cca 5 let a nikdy jsme si teda neřekli, že spolu chodíme, tak teďka nevím, jestli spolu teda chodíme, jestli spolu jenom nežijem a není to nějaký velký omyl.
0: Tím pádem teda čekáte až po svatbě, jo? Nebo jak to je? A co vy u Filipu? Řekli jste si to už, nebo?
2: Hele, my jsme to udělali jako tím puberťáckým způsobem, už je to teda 8 let, ale normálně mi Markéta, moje přítelkyně, napsala na papírek, jako bylo to na půl ze srandy, budeš se mnou chodit za kroužku, a bylo tam ano, ne, takže spíš to bylo na půl ze srandy, ale já to teda poznal, ale trvalo to měsíc a půl a neplatilo tedy taky to, že jsme spolu spali a chodili jsme spolu, no.
0: Jste spolu teda 8 let, takže to jí bylo 8, ne, když ti to psala.
2: 12.
1: Tak to je pohoda. Nicméně teda, jak to je u vás v dnešní době? Kolik vám je a jestli v současné chvíli, kdybyste randili, tak jestli byste se na to toho člověka zeptali, nebo jak jste to měli ve vašem vztahu, protože já jsem opravdu nečekala, že mi od 30-letého kámoše přijde takováhle zpráva.
0: Jako možná je dobrý si to říct, protože někdy to třeba pozná, nebo možná, myslí si to jenom ta jedna polovina. Mně se to takhle jednou stalo, jo. Já jsem takhle jednou kdysi dávno prostě měl něco s letuškou. A říkal jsem si, že asi spolu budeme chodit, tak jsem začal přidávat nějaký fotky na Instagram spolu a ona si to úplně nemyslela, že teda spolu chodíme, no, takže, ale už to je strašně let zpátky a to jsem byl větší hlupák než teď.
2: Já se jí nedivím, ale moc ani.
0: Já taky ne.
2: Viděl se v zrcadle?
0: No právě nikdy. Proto.
2: No tak vidíš.
1: Tak pojďme k vám domů, 777-937-777, dejte nám vědět vy, jak to máte a pošlete nám klidně hlasovku.
0: A budeme rádi za klasický zprávy. Disturbed the Sound of Silence. 8 hodin 10 minut Hit Radio. Dobré ráno.

0: Gimme Love. Gimme Love, Sia. 8:45, minuta k tomu. Tohle je Hit Radio.
1: Psala jsem si včera s kamarádem a on mi píše, jo a asi mám holku. Říkám, počkej, jak jako asi? A on, ještě jsme si to neřekli. Tenhle výrok mě v jeho asi 30 letech dost překvapil a tak jsme se ptali, jestli vy si to teda jako říkáte stále jako na základce, anebo ne?
0: Nás vlastně zajímalo, kdy se teda přesně z toho randění stává vztah? Po třetím rande, po první společné noci, nebo když vás třeba představí rodičům, tak to jsme zjišťovali u vás. Píše třeba Karolína, ahoj, my jsme s přítelem 9 let. Začínali jsme spolu ještě v době, kdy bylo in dát na Facebook zadaný, zadaná, protože co je na Facebooku, to se počítá. Takže jsme si neřekli, že spolu chodíme, ale co je na FB, je svatý, ne?
1: To je fakt, to byla doba, no. A vždycky, když jste se pohádali, tak se tam dali je v komplikovaném vztahu a takovýhle věci. To se taky dělo, to se tam
0: vlastně
1: dalo změnit.
0: Bylo taky, anebo to bylo to šťouchání?
2: Ano,
0: tak
2: jsem to chtěl říct, že si mohl šťouchnout. Byl tam třeba uživatelka Jasmin vás šťouchla. A teď, když si šťouchnul zpátky, tak to znamenalo, jako, že tam je.
0: No,
2: že tam je meč,
0: no,
2: rozumíš?
0: Že si chceš šťouchnout, no.
2: Taky, to,
0: další
2: to se
0: zpráva dalo. Od Markety.
1: Ahoj, také jsem nedávno položila otázku svému synovi, zda s tou slečnou již chodí, nebo jak to vlastně má. Odhalila jsem ho, protože měl na krku cuc flek, o kterém evidentně nevěděl. Každou volnou chvíli tráví s ní, ale zatím spolu asi prý nechodí. Prý. Nějak tomu nerozumím.
0: Tak jo, na tom asi není čemu nerozumět. Prostě spolu nechodí, ale tráví spolu volný čas, takhle bychom to mohli říct kulantně.
1: Pak píše Kamila.
0: S nynějším partnerem jsme si po měsíci řekli, že jsme spolu. Vzpomněla jsem si na pubertu, kdy pokud nebyl na Facebooku status je ve vztahu s, tak jako by vztah neexistoval.
1: Takže další Facebook a Ondra píše, ahoj k tématu, jestli si říct, že spolu dva chodí. Je mi 33 a rozhodně jsem proto si to říct, protože já jako muž si budu myslet, že jsme spolu od 10.
0: Od 10.
1: Jo, 10. Ale ona by si myslela, že to začalo už 8. A po roce mám hnedka problém, protože jsem přece zapomněl na výročí.
0: No jo, takže já si myslím, že chlapi by se na to prostě ptát měli. Aby jsme se to ujasnili, jo, protože pak přesně, jako, a jsi zapomněl jsi na mě, nebo jako co, prostě mě nemáš rád, jo, nebo jako, pojďme na hlasovku od myšky. Pojďme na hlasovku od myšky. Aha, aha.
3: Ahoj, dobré ránko. Jo, tak to jsem asi teda tím párem taky nikdy s nikým nechodila, protože my jsme si to nikdy s nikým neříkali. Ale potom jako se mi stalo teda u toho posledního, že teda byl naštvaný, že nevím, kdy máme měsíční výročí a kdy máme výročí vůbec a takhle. Takže jsem pak akorát dostala nadané. Ale bylo to, nebo je to pořád fajn.
0: Takže ano.
1: Měsíční výročí, takže... ty bláho.
0: To byl trošku cukroušek, ten kluk. Taky tady máme ještě hlasovku od Sandry.
4: Ahoj šampioni, my když jsme s manželem spolu začali chodit, to už je taky 10 let a plus dál, tak nám to musel říct kamarád. My jsme se ho každý zeptali, jestli jsme vlastně spolu nebo ne, protože to byla ta doba už, kdy člověk buď chodil nebo spal s tím dotyčným, takže to bylo docela vtipný, ale nakonec jsme spolu fakt dlouho a jsme svoji, takže nádhera.
0: Pěkný, a někdo nám taky volá, snídaní šampionů, dobré ráno, něco k tématu?
5: Krásné, dobré ráno, tady Luky.
1: Ahoj Luky.
5: Ahoj, čau.
1: Tak co ty draku?
5: Ale dobrý, mám se do prací páteře, ale dobrý, poslouchám vás.
0: Je, no a co ty teda, říct si to, kdy začal vztah, nebo jak jsi to měl ty, jak to máš ty?
5: Hele, já to mám jako, tak nějak jako, že to vyplyne. Mm-hmm. Ale mám dost známých v Americe. Aha. A tam dokud si opravdu neřeknete, že to je jakoby vážný vztah, tak se ten druhý může stýkat i s jinýma lidma.
1: Oh, tak já jdu zavolat Kubovi, on je pryč, ale domů říct
2: Michale,
1: po 5 letech, že spolu chodíme.
5: A ještě jenom k tomu Facebooku, jo.
0: No.
5: Upozorňuju, že to bylo před týdnem.
0: To tě šťouchnu.
5: Na mě vyskočilo, uživatel blablabla vás šťouchnu.
1: Ah.
5: Říkám, to není možný, že se po letech vrátilo tohle stoje.
0: No to nám tady píše Luky i Miroslav, píše šťouchání je stále, takže evidentně Mirek, co nám tady napsal zprávu na WhatsAppu, teda šťouchání po... Ne, ale nešťouchtě Mirek.
1: Luky, ne, tak děkujem za kol, měj se krásně.
0: Děkujeme.
5: Hezký den.
0: Čau.
1: No takže šťouchání máme, v Americe si to musíte říct, jinak teda si můžete dělat, co chcete, to jsou věci.
0: No a my jsme vlastně taky ve vztahu. A ne my, a vy si to jste u rádia. Takhle, pokud jsme si to ještě neřekli, tak ano, ve vztahu jsme.
1: Chodíme
0: protože,
1: spolu.
0: Protože máte na rádiu naladěné Hit Radio. Za to díky Five and Queen, we will rock you. Hezké ránko, šampioni.

0: Tohle jsou Five and Queen. Na Hit Radio We Will Rock You. Za malou chvíli něco novějšího a něco z českýho rybníka. Kdybyste viděli Jasmin, co začala dělat, ona má tady tu písničku a ráda to musíme prozradit.
1: No jo.
0: Já teda taky, mě moc baví. Eva Farná, Perpetuum byl vlastně celkově ten nový album od Evičky. Jestli jste ho neslyšeli, samozřejmě v poslechu na streamovacích platformách. No a tahle část toho nového alba tady u nás ve vysílání za moment. Taky Shakira a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. V Praze v Dobříšské ulici za Barandovským mostem ve směru na Smíchov bouralo osobní vozidlo a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od krče. No a na výjezdu z Prahy na Chomutov před sjezdem na letiště částečně blokuje dopravu střed tří osobních aut. Zdržení je asi desetiminutové.
1: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz
2: Hit Radio City.

0: Geniální. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 8.33 a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Během vyklízení starého rodinného domu po prarodičích objevila mladá rodina v zapomenuté krabici sbírku vzácných prvorepublikových hokejových karet. Aukční síň později potvrdila, že jejich hodnota dosahuje stovek tisíc korun. Poněkud nečekaně štědrého muže řešili na podzim pražští strážníci. Na workoutovém hřišti v Podolí rozdával kolem jdoucím peníze. Celkem rozdal přibližně 120 tisíc korun a tvrdil, že peníze už nepotřebuje. Strážníci následně zjistili, že muž byl pod vlivem drog a hotovost pravděpodobně vůbec nepatřila jemu. Britská kočka Flossie oslavila 30. narozeniny. Kdyby byla člověkem, odpovídalo by to podle přepočtu zhruba 136 rokům. Flossie přitom během života přežila dokonce dva své majitele. Navzdory vysokému věku se podle chovatelů stále těšila poměrně dobrému zdraví.
3: Já si myslím, že to je sen každého člověka, co má nějaký domácí mazlíčky, aby s náma byl takhle dlouho. Já mít takhle dlouho pejska, tak jsem fakt šťastná.
4: Já se radši nebudu zapojovat do debaty a potom, když jsem si myslel, že želvy se dožívají 500 let. Kolik je ti let se dožije taková kočka maximálně?
2: No, já myslím, že průměr je 18, maximálně 20. Jo. My máme doma kočičku 17 letou.
3: Jo, tak tohle je držák.
4: 30, to je hezký. A hezký bude i taky tohle, co bude v playlistu. Shakira, Hips, Don't Lie. Boky naležou, je to tak.

0: TikTok 8.41. Dobré ráno, šampioni, zítra rádia.
1: Ano, Keša zpívá TikTok. Já tady pro vás mám taky takovou tik-tak časovou informaci.
0: A je.
1: Protože vědci se zabývali ideální délkou milostného dovádění.
0: Ne.
1: A přišli s číslem. Opravdu máme počet...
0: Tak kolik?
1: Hodin nebo minut.
0: Kolik?
1: Co je ideální čas na milování? Tak... Co si tak jako představuješ ty, Michale? Že je ideální doba milování.
0: Takhle, jako jsou dvě věci, jo? Kolik si představuju a kolik je realita.
1: Tak co je prej pro tělo nejzdravější?
0: Já se nechám podat.
1: Já jsem byla velice překvapená. Je to pouze 13 minut.
0: Kolik?
1: 13 minut.
0: Tolik?
1: Ne, opravdu, protože podle některých odborníků delší doba pak už nemusí být příjemná. To podle mě byl nějaký odborník, který mu to úplně jako neklape a chtěl potěšit svoji manželku, že tak to mají všichni jako.
0: 13 minut ideální doba, jo. By bylo zajímavý vlastně to vyzkoušet, že bychom to zkusili
1: ne.
0: Dneska hromadně jo, jako doma, vy samozřejmě, a na začátku akce spustit odpočet na 13 minut. A já si říkám, tyjo, co bych těch 12,5 minuty dělal pak, tyjo.
2: Se svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
10: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: To se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Vina se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: Chad Kruger a Josie Scott, Hero, tohle je Hit Radio. Dobré ráno v 8.52. Představte si, že 30 let zakopáváte doma o jeden šutr, používáte ho jako zarážku na dveře a občas ho přesunete, když ho uklízíte. Jo? A pak vám někdo řekne, hele, ten kámen má hodnotu přes 2 miliony korun.
1: Prosím.
0: Tohle se opravdu stalo jednomu Američanovi, ukázalo se, že má doma vzácný meteorit a na své farmě ho používal jako zarážku do dveří.
1: Panebože.
0: Kámen. Obyčejný kámen.
1: Já na to tady teďka koukám, jako 10-kilový kámen, to mi řekni, jakoby za prvý, kdo si ho nechá doma. Když tě tam otravuje tak dlouho, že ho prostě nevyhodíš a najdeš využití, to se mi zase líbí. No.
0: Já si dovedu úplně představit, jak mu jeho žena říkala, prosím tě, nechceš to už vyhodit, a on pak za ní jednou přijde a řekl, no, miláčko, prostě pamatuješ si ten šutr, jak jsi ho chtěla vyhodit, tak už nemusíme splácet auto. Máme zaplacený barák, farmu, všechno.
1: Jako tohle, kdyby se mi stalo, to by byla bomba.
0: Takže, co z toho plyne, jestli vám váš partner říká, ať už konečně vyhodíte nějaký jakýkoliv krám ze sklepa nebo z garáže, tak mu řekněte, moment, třeba jsme milionáři. Pojďme na muziku. Temper City Self-Aware. To je vlastně, to je poslední song čtvrteční snídaně, no tak si to pojďme užít, čampioni. 8.54, dobré ráno.

0: Paper City Self-Aware 8.56 a poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit.
1: Bylo to s váma dneska krásný, jakože vždycky je to s váma krásný, ale dneska, echt.
0: Kdybyste si to chtěli náhodou pustit zpětně, tak můžete jako podcast během dne, to najdete na webu hitradio.cz v sekci podcasty, anebo na vaší oblíbené streamovací platformě, třeba Spotify, hledejte podcast Snídaně šampionů a my se těšíme zítra.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: A zítra bude co?
1: Pátek!
0: No těšíme se. Tak zvládněte čtvrtek a zítra v 6 jsme tady.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme. Dobré dopoledne, nehoda překáží na příjezdu do metropole. Po D1 se zdržíte už od Průhonic, komplikace v podobě dlouhé kolony. Hlásíte také z jižní spojky Barandáku a do Břížské ulice. Po pojíždět minimálně 15 minut budete na příjezdu D5 a pak na Pražském okruhu až po úroveň Ořechu a v opačném směru na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
5: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.

0: Prahu a okolí dobré dopoledne. Dnes je památný den sokolstva. Oběti sokolů v boji za svobodu a samostatnost národa si dnes připomeneme po celé zemi. Pětní akt v Tyršově domě na Malé Straně začne odpoledne ve 3. Už ráno byla vyvěšena sokolská vlajka na budově magistrátu. Jezdí s ní také tramvaje a v 6:30 proběhne na Čertovce večer sokolských světel a pouštění lodiček. Salmonelóza v újezdu nad Lesy dál zaměstnává hygieniky. Počet evidovaných nemocných stoupl na 485. Nejde ale o nové případy. Číslo narostlo hlavně kvůli zpětnému dohledávání nakažených. Doplní mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
1: Nemocniční péči v současnosti podle našich informací zůstává 5 pacientů. Epidemiologické šetření stále pokračuje. Jeho cílem je celou událost detailně zmapovat a nastavit opatření, která zabrání dalšímu šíření nebo opakování podobné situace.
0: Laboratorně potvrzených je zatím 272 případů a celkem byla kvůli nákaze hospitalizována stovka lidí. Letošní týden Nobelových cen dnes ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Jméno nositelé ceny oznámí Švédská akademie v jedno odpoledne. Tento týden už byly uděleny ceny za fyziologii a medicínu, za fyziku a včera za chemii. Dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát v 6:30, úvodní buly v Metropoli padne o hodinu později. No a dnes se nás čeká den s polojasnou oblohou, přibývání mraků. Čekáme postupně odpoledne, přidají se už přehánky, místy také déště. Teploty se ještě mohou pohybovat kolem 20 stupňů, ale k večeru bude postupně zesilovat vítr, bude foukat od severozápadu.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Ahoj a dobré dopoledne. 3 minutky po 9. hodině, dnes je čtvrtek, dnes je ten přelomový den, kdy se vlastně ještě z pozůstatků babího léta přesuneme do totálního podzimu, alespoň tak to říkají meteorologové. Takže dokud to jde, užívejte, taky nezapomínejte, že my máme pro vás samozřejmě skvělou muziku. Lucka má pro vás čerstvé informace z Prahy. Co se děje teď aktuálně v Praze?
2: No slavíme Den sokolstva. Půjdeme si pouštět lodičky na čertovku večer, tedy pokud nebude ten hrozný vítr, který by měl dorazit odpoledne a na večer, tak uvidíme.
1: No, myslíš, že Den sokolstva slaví i sokolníci?
2: Já myslím, Kuby, že to je úplně jiná skupina, ale tak možná se mohou přidat, že?
1: Právě. Jestli nás náhodou poslouchá nějaký sokolník, který třeba plaší sokoly...
2: Na letišti.
1: Na letišti. Mm-hmm. Tak ten by nám mohl dát vědět, že jo? Jestli náhodou dneska slaví taky Den sokolstva. No, občas to překombinujeme, ale to nevadí. Takový může být čtvrtek. Tady jsou Kabáti, za pár minut taky David Guetta, anebo Mark Ronson. Tak hezké dopoledne, Praho.

jsou hity, které když vám zahraju, tak mám vlastně taky velkou radost a takový ten dobrý pocit. Tohle je jedna z těch písní. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Mimochodem Miley Cyrus už vlastně není Miley Cyrus. Možná jste to zaznamenali, nicméně Miley už si nechává říkat jenom Miley, to znamená bez jejího příjmení. Já bych řekl, že to je spíš takový marketingový tah, zkrácení celého toho jména a vlastně příprava na novou desku, to si myslím, že je zásadní. To znamená, že je dost možné, že až příště budeme hrát nějakou novou písničku od Miley Cyrus, tak ji budeme uvádět jenom jako Miley. To jenom, abyste na vysvětlenou si neříkali, že jsme na něco zapomněli, ale prostě marketingově už to takhle asi bude na nějakou dobu, jo? Mám pro vás další skvělou muziku a ta, která je před námi právě teď, tak má dneska významný důvod, proč ji hrajeme. Máme 8. října v kalendáři. No a právě 8. října roku 1985 se narodil Peter Hernandez. Což nevím, jestli vám něco řekne, ale Peter Hernandez je Bruno Mars. Pochází z Waikiki, ale jakmile dokončil střední školu, tak se přestěhoval do Los Angeles. No a potom se z něj stala absolutní světová hvězda. Bruno Mars znají v podstatě úplně všichni. Kdekoliv, kde udělá koncert, má vyprodáno. A Bruno Mars má dneska 41. narozeniny. Tak mu přejeme jen to nejlepší, zahrajeme si právě teď Just the Way You Are a za pár minut přidáme Katy Perry nebo Enrique Iglesias. Tohle je dopoledne v Praze, tohle je Hit Radio City. Tak přátelé, ať se vám daří, hezký čtvrtek.

0: Enrique Iglesias, Can You Hear Me, a tohle je Hit Radio City. Jsem rád, že vysíláte se mnou. Anička mi psala zprávu, že děkuje za Bruno Marse. Jako dnes vidím jeho úžasný koncert před lety v O2 aréně a kdykoliv ho slyším, tak se mi to automaticky spojí s tím koncertem. No jasně, takže Bruno má dneska narozeniny a my na to určitě ve vysílání našeho Hit Radia budeme ještě několikrát vzpomínat. A zdravíme Aničku a taky všechny, kteří jste v tuhle chvíli napřímo na druhé straně. No a přátelé, nezapomeňte, že nám už se to blíží. Od příštího týdne vám přivezeme snídani až do práce.
1: Hit Radio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Jestli chcete být příští týden v práci za hvězdu, tak máte asi nejvyšší čas, protože už od toho příštího týdne startuje náš City Brunch s Globusem a my vám přímo do Praze přivezeme snídani pro 20 kolegů, jo? Kroasány, koláče, čerstvý pečivo, něco dobrýho z řeznictví od Globusu, samozřejmě kafíčko a hlavně spokojené kolegy, kteří vás budou milovat.

0: to jako podepíšu. Ale pozor, první rozvozy startují už příští týden. To znamená, že vy teď máte asi jako jedinečnou příležitost, jak to tam šupnout. Podívejte se na web hitradiocity.cz a tam se zaregistrujte. Tam na našem webu vyplníte, kde pracujete, kolik vás tam je, proč byste chtěli zrovna vy tu snídani a hoďte nám tam registraci. No a potom se můžete těšit, že zavoláme třeba vám a domezeme vám tenhle parádní City Brand s Globusem, a to už od příštího týdne. Jezdíme celý říjen, tak dobře poslouchejte a hlavně registrace. Pojďte na to.
1: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholi. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
2: Hit Radio.

0: dopoledne se skvělou muzikou a velkými hity, třeba za chvíli s Davidem Kollerem a nebo Rehab. To všechno jedině u nás na Hit Radio City. No a protože máme čtvrtek, je nejvyšší čas zkontrolovat, jak to vypadá v kinech, respektive co nového tam přichází. Čtvrtek je den filmových premiér a tentokrát to bude s podtitulem Československo. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Prekážky mě zastaví.
2: Tak i další z těch velmi dobře přijatých filmů na letošním Karlovarském festivalu je teď v naší kinodistribuci. Milovník, ne bojovník, patří mezi nejpříjemnější překvapení slovenské a české filmové tvorby posledních let. A do kin jde přesně rok po velmi podobném snímku Nahoře nebe v dolině já.
3: Že by se nás vyrušilo.
2: To byl taky hraný celovečerní debut jedné mladé slovenské režisérky a scenáristky a producentsky ho taky zaštítila Julie Marková-Žáčková.
4: Nechcete si zahrát nějakou hru?
2: Milovník, ne bojovník je od Martiny Puchelové a za poslední dobu jde o jeden z nejlépe pojatých filmů o dospívání. Je plný kouzelných, vtipných i velmi autentických momentů. Další filmy z našich luhů a hájů, které mají tento týden taky premiéru, ale neviděl jsem je, jsem si schoval do druhého dílu Film City, který bude nejpozději zítra na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ale teď chci ještě připomenout, že v našich kinech i zremástrovaná verze legendárního koncertu kapely Queen v Budapešti. Obraz i zvuk jsou nejlepší, co kdy byly za těch 40 let a k tomu jsou přidané i dosud neviděné rozhovory se členy kapely a prostě to nelze vynechat. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: Hezké dopoledne, Praho, my jsme Hit Radio City a dáme si B.O.B. anebo taky Benassi Bros. A to už za pár minut, jestli bydlíte v Hodkovičkách, teď mluvím přímo na vás, jo, posloucháte, jestli teď posloucháte Hit Radio City, tak doteď jste to měli na tramvaji celkem pěkný kus pěšky, jo. Ale dobrá zpráva, od včerejška máte úplně novou zastávku, přátelé. Jmenuje se jednoduše, celkem poznatelně, jmenuje se Hodkovičky a najdete ji přesně mezi zastávkami Černý kůň a Belárie, to znamená, když jedete na Modřany, jo. Je to bezbariérová zastávka, v obou směrech tam zastavují tramvaje 3, 17 a v noci 92. Pravda, teďkon dočasně tam jezdí ta 40, protože nám stále rozkopali ten Smíchov a tak máme pomíchaný trošku tramvaje. Nicméně pozor, je to zastávka na znamení, takže třeba zmáčknout tlačítko. No ale prý to ušetří místním poměrně hodně kilometrů denně. Jestli jste někde z toho okolí, klidně mi napište na 777-937-777, kolik času a kilometrů denně vám takováhle nová zastávka v těch Hodkovičkách ušetří. Docela jsem na to zvědavej.
1: Chceš auto

0: auto od Lehner Motors. Hyundai Tucson, MG HS nebo Peugeot 3008. Plná nádrž a týden jen pro tebe. Počkej na výzvu, dovolej se do rádia
1: a bojuj.
0: Nepoužitelný. Každý den v 16.30 na Hitrádiu City.
2: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lehner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cesta odpadu.cz.
8: Hit Radio.

0: kupujete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
2: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: ladíte Hit Radio City. Skvělá to volba, přátelé. Hezký čtvrtek a dobré dopoledne. 10. hodinu máme už za krkem v podstatě. Za chvíli vpustíme, ale do té doby musíme taky zkontrolovat, jak to vypadá momentálně v Praze. Lucka přinesla čerstvé informace.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Od Loděnice strávíte nějaký čas v koloně až po nájezd na Pražský okruh. Zdržení by mělo být kolem 5 až 7 minut. Opačném směru popojíždíte na úrovni Jesenice, pokud jdete k letišti. I tady počítejte minimálně s 5 minutami. Silnější provoz zůstává ještě kvůli pracím na silnici na Černáku a pak na úrovni Štěrbohol a na příjezdu v ulici v Holešovičkách dál k tunelům. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Luxusní útok. Hitra.

0: Či neuvádějí, nikdo nebyl zraněn. Léky a operace nejsou hodnou léčbou obezity pro děti do 10 let. Uvádí to Světová zdravotnická organizace. Je to vůbec poprvé, kdy tato agentura vydala pokyny ohledně toho, jak si poradit s prudkým nárůstem obezity u dětí a dospívajících. Zdravotníci by ho měli řešit pomocí dobře sestaveného jídelníčku, fyzické aktivity a změny životního stylu. Po teplém začátku týdne se už zítra ochladí a také zaprší. Maximální teploty se výrazně propadnou, klesnou na 10 až 15 stupňů. Podobné pak budou také o víkendu. Už dnes odpoledne nebo na večer se mohou objevit dokonce i bouřky. Déšť nebo přeháňky se budou vyskytovat také zítra a v sobotu. Vstup do nového ročníku Ligy mistrů basketbalistům Slávie NBK nevyšel. S německým šampionem Albou Berlín utrpěli vysokou porážku 86-110. Kapitán Martin Kříž uznal, že tým se musí do dalších zápasů ve skupině G výrazně zlepšit.
1: Myslím si, že těch chyb tam bylo hodně. Jak v obraně špatný rotace, na něčem jsme se domluvili, úplně jsme to, nechci říct, neplnili, ale byl tam zmatek, takže jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
0: V dalších duelech budou soupeři Slávie NBK Bilbao a bosenská Igokea. Dnešní den tedy ještě proměnlivý, polojasná, místy oblačná, obloha už i v průběhu dopoledne. Další přibývání mraků pak v odpoledních hodinách. Přidat se, jak jste slyšeli, může výjimečně i bouřka. Teploty dnes ještě vyšplhají na 22 stupňů.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: No jasně, k dnešnímu dopolední, nejenom k tomu dnešnímu, ale celkově tady u nás na Hit Radio City vždycky patří náš City Quiz. Moment, kdy po 10. hodině, jak si necháte všeho pracovního, všech těch povinností, koukáte se, jestli máte takové ty prosklené kanceláře, šéf se na vás kouká a vy říkáte jenom moment, moment, bude kvízeček. Tak doufám, že dneska to bude velmi podobné. Ano, i dnes jsme pro vás přichystali opravdu fenomenální hádanku a jednu hru, kterou všichni známe.
0: A o co hrajeme, Kubí, tento týden?
3: Máme tam vouchery do Laser Game, jo? Takže ideální, až půjdete z práce na štvaní, tam se můžete krásně vyblbnout a bude to ideální, nebo tam vezmete celou rodinu. Tak poslouchejte za pár minut, tady jsou Maroon 5, za pár minut Agnes a nebo taky Hozier. Ty největší hity u nás na Hit Radio City. 24.

0: Tohle je Hit Radio City, my jsme s vámi a přeju vám dobré dopoledne. Dáme si Kateřinu Marii Tichou za pár minut, její Plamen, taky Imagine Dragons. Nicméně, pojďte schválně prověřit, kdo má dneska nejrychlejší hlavu.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City, písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Jasně, náš City Quiz a já chci, abyste si ho zkusili opravdu úplně všichni, jo? Ať už jste v práci, doma, nebo zrovna sedíte v autě, hledáte společně se mnou jednu známou hru, jo? Nemusí být úplně nutně společenská, ale je to hra, o které já teda troufám si říct, že jste ji všichni alespoň jednou zkusili, že jste ji prostě jednou hráli. A já mám pro vás 4 nápovědy, a já věřím, že na základě těch nápověd prostě přijdete na to, jak se ta hra jmenuje. Připravte si mobilní telefony, číslo sem ke mně do studia 777-937-777. No a připomínám, že hrajeme o poukaz na 3000 korun do Mercuria Laser Game, který můžete využít na Laser Game, Pixel Game, virtuální realitu nebo arkádovky. A navíc pobočky najdete v Holešovicích, na Braníku, na Pankráci a nebo na Lužinách. Tak co, jste připraveni? A žádné googlování. Hledáme hru, ve které čím déle vydržíte, tím těžší to máte. Stačí jediný špatný pohyb a začínáte úplně od znova. K ovládání vám stačí 4 směry. A poslední, 4. nápověda. Nokia 6110.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
0: Tak co? 777 937 777. Napište mi

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City a tradiční náš City Quiz po 10. hodině. A i dneska jsme hledali legendární hru, kterou prostě jako všichni znáte. A musím teda říct, že jste se osvědčili, řada z vás trefila naprosto správně, takže pojďme gratulovat těm, kteří to zvládli. A jakože vás zase bylo dost, Terka, Honzik napsal správnou odpověď, Pavla, mám tady od Ivči správnou odpověď, určitě Mikuláš to dal, Adéla, Romana, Katka, tak je tady spousta správných odpovědí, ale bez podpisu, Stanko, Veronika, mám tady další správnou zprávu od Jirky, Michala, mám tady Verču další, Tereska to zvládla, Kačka, no a na telefonu se mnou je Michal. Michale, dobré dopo.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jaký je dnešní čtvrtek, jaké je dopoledne u tebe?
1: No, momentálně skvělej.
0: Dobře, dobře. Tak hele.
1: Ale i předtím byl fajn.
0: Super, to znamená, že hele, výhled na dnešní odpoledne taky dobrý.
1: Určitě, už se těšíme, až přijdu domů.
0: Ano.
1: A překvapím ženu a děti.
0: No tak to je dobře, to je dobře. Samozřejmě musíš všem říct, jaká je správná odpověď. Já jsem dával 4 nápovědy, myslím si, že ta poslední byla jako absolutně jasná a ta nás nasměřovala. A ty mi řekni, Jasně. jakou tu legendární hru, kterou si určitě hrál, tak jakou jsme hledali dneska?
1: Je to had.
0: No jasně.
1: Ať už jste... desítka, nostalgie.
0: Ano, ano, ať už jste napsali Snake nebo had, je to prostě jedna a ta samá věc. A teď mi řekni, jak jsi v tom byl dobrý?
1: Asi nějak extra bych řekl. Tak nějak normálně.
0: Tak, že jo, to znamená, že jsi se snažil, já jsem měl totiž, jak jsme, já si to pamatuju ze základní školy, že, tak ti movitější měli ještě mobilní telefony a vždycky měl jsem kamaráda, který to dokázal dohrát jakože do konce, to znamená, že měl toho hada na celý tý obrazovce, to mě se v životě nepodařilo, předpokládám, že to by taky ne asi.
1: Mně taky ne, asi jsem byl, no já nevím, možná se mi povedlo těsně u konce, že jsem byl, ale nikdy jsem to dohrál, abych to zaplnil celý, to ne.
0: Hele, a pamatuješ si, kdy naposledy jsi měl telefon s hadem?
1: No tak to bylo v prváku nebo v druháku, na střední to mohl být rok 2002.
0: No představte, to už je let, tyjo, to, no. Už to je dávno. No nic, hele, jsme pamětníci, to je pravda,
1: no, jo,
0: ale
1: to
0: zásadně tobě to dneska přineslo samozřejmě parádní voucher za 3000 do Mercuria Laser Game na největší Laser Game síť v České republice. Ideální na firemní party, nebo když tam půjdeš s celou rodinou, naprosto skvělý. VR, arkádovky, prostorný bar, jedinečná Laser Game, já myslím, že si to celá rodina už je, že jo?
1: No, skvělý, paráda, děkuju moc. Jo.
0: Moc ti děkuju za telefonát, měj se krásně, Michale, a zase
1: já
0: někdy.
1: Taky, díky, ahoj. Měj se, ahoj.
0: Další příležitost, jak s námi hrát, tady bude zase zítra, tak nezapomeňte poslouchat.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30. 9.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio City je s vámi. Top Loader a Dancing in the Moonlight. A za pár minut, za pár vteřin, Madonna a American Pie. Mimochodem, víte, co je na těchto dvou písničkách zvláštní? Obě vyšly v kulatém miléniovém roce 2000 a obě se staly obrovskými hity. Přitom kořeny mají v 70. letech. Top Loader a Dancing in the Moonlight, to byla písnička, kterou proslavil v roce 1972 King Harvest. A vlastně úplně stejný příběh má i hit, který vám zahraju právě teď. Madonna a American Pie. Původně totiž písnička Donna McLeana, a to z roku 1971. Takže dvě předělávky, které vlastně od sebe dělí 30 let, tak se v roce 2000 znovu potkali v hitparádách. A přesně takovéhle hudební příběhy a největší hity tří hudebních dekád vám přineseme i dneska večer od 6 hodin v Hit Radio Classic 80, 90 a taky 0. léta. Tak tady je Madonna, American Pie. No.

3:45. A nová zpověď Sebastiana. A mají Španělé radost. Jedna z těch novinek u nás ve vysílání Hit Radio City. No a za pár minut přidáme třeba Anastasiu. A samozřejmě už chystáme pro vás další čerstvé zprávy i s aktuální dopravní informací a pohledem do ulic hlavního města. Tak počkejte, 11. je tady za chvíli.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
2: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio, zlepši si náladu.

0: čtvrteční dopoledne, váš parťák Hit Radio City a za pár minut třeba One Direction a nebo Jeleni. To budeme hrát po 11. Teď pojďme do ulic, Lucka nám nese čerstvé informace.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na Pražském okruhu 22,5 km ve směru na letiště před sjezdem na Chrášťany stojí na krajnici odstavená dodávka. Zbrzdí vás nárazově. Vilzonova ulice tady ve směru na Holešovice na úrovni Florence došlo k nehodě osobního auta s autobusem. Počítejte s omezením v těchto chvílích zhruba s 5-minutovým zdržením. No a komplikace v podobě kolon hlásíte také v Dobříšské ulici před vjezdem do tunelu Mrázovka a také od Černáku po Štěrboholi na Štěrboholské spojce. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV.

0: Stav nedostatku vody platí na Vltavě a Labi ve středních Čechách. Kvůli dlouhodobě nepříznivé situaci krajská komise pro sucho snížila minimální odtok z vltavské kaskády u Vraného až do dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladiny na Slapech a Orlíku. Odběry vody jsou zatím bez omezení. Další útok v Polsku na základní škole severovýchodně od Varšavy. Žák zaútočil ostrým předmětem a zranil dva lidi. Policie 15-letého chlapce zadržela. K napadení došlo jen den poté, kdy ve stejném regionu 19-letý student střední odborné školy zranil 9 lidí a sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla. V průběhu dnešního čtvrtečního dne teplé počasí ukončí na večer studená fronta s deštěm, tedy v dalších hodinách nás čeká oblačná zatažená obloha, přidá se déšť nebo přeháňka a teploty ještě 22 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
2: Je to tak, pokračujeme, poslední třetina čtvrtečního dopoledne 8. října. No, čtvrtek znamená tady u nás po 11. hodině vždycky výlet do pražských ulic. Ano, i dneska nebude to úplně konkrétně ulice, bude to jedna část, kterou v Praze máme a já vás vezmu do ráje. Jo, to by bylo hezké, že do ráje.
0: No tak to každopádně, hlavně tak to před víkendem.
2: Ideálně. Ještě bychom si mohli zahrát tu písničku od Marty Kubišové. Někde musí být rád.
0: Takže s Kubou se dnes a uličníkem se dnes zasníme.
2: No tak půjdeme na rajskou zahradu samozřejmě.
0: Pořádku.
2: Jo, tak už za chvíli vám vysvětlím, proč se rajská zahrada jmenuje rajská zahrada, ale teď už jsou tady One Direction. A za pár minut je Leni. Hit Radio City.

0: dál.
1: Jsme váš dopolední parťák, Hit Radio City, no a vydáme se do pražských ulic. Pravidelně dvakrát v týdnu tady máme pražského uličníka. To znamená takové vysvětlování, proč se nějaká ulice jmenuje přesně tak, jak se jmenuje. A někdy jsou to jako opravdu jako skvělý příběhy. A můžu vám říct, že tohle je jeden tip od vás. Není to pravda ulice úplně, ale je to část Prahy, která se jmenuje Rajská zahrada. Ano, dneska vás vezmu do ráje a nemusíte kvůli tomu umírat, nemusíte být svatí, dokonce ani nemusíte opustit Prahu. Víceméně vám stačí jízdenka na metro. Jsme na Praze 14, mezi Kyjemi, Hloubětínem a Černým mostem. No a název Rajská zahrada je mnohem starší než zdejší metro. To sem přijelo poprvé v listopadu roku 1998. Dokonce už v 80. letech se na tom samém místě vlastně Rajská zahrada jmenovala i autobusová zastávka. No a když se podíváme ještě hlouběji do historie, zjistíme, že tady nebylo ani sídliště, ani metro, ani Chlumecká v té dnešní podobě, tak jak ji známe. Byla tu tehdy jenom pole, zahrady, ovocné stromy a taky železniční trať. No a právě někde v téhle krajině musíme hledat původ toho dnešního jména, tedy Rajská zahrada. A pozor, není to jenom nějaký romantický název, který si někdo vymyslel, aby se tu lépe prodávaly byty. Jo. Tady opravdu kdysi dávno jistá zahrada byla. No a za chvíli vám povím, co o ní vlastně všechno víme. Posloucháte Hit Radio City a pražského uličníka, který vás dneska vezme do části, která je na Praze 14 a která se jmenuje Rajská zahrada. A my si vysvětlíme proč.

Sleeping in my car, tohle jsou Roxeťáci. A za pár minut Taylor Swift, nebo taky Flowrida s Davidem Guettou. To uslyšíte už za chvíli. No a my hledáme dneska původ názvu Rajská zahrada. Jestli jedete metrem na Bčku, určitě víte, o čem mluvím. Tak co? Kde se to vlastně vzalo, přátelé? No tak, než přišly paneláky a taky metro, tak tahle část dnešní Prahy 14 byla především takovou krajinou na okraji Kyjí a Horních Počernic. Jo. Takže od metra se musíme posunout dál za železniční tratí, a to do prostoru dnešní Borské ulice. Tam se totiž kdysi dávno nacházel ovocný sad. A už jsme doma, no. Později se tahle lokalita proměnila v zahrádkářskou osadu a kolonii. No a právě s tímhle místem se podle místopisných pramenů spojuje ten název Rajská zahrada. Možná si říkáte, tyjo, dobře, ale proč zrovna Rajská? No tak musíme být poctiví. My vlastně jako nevíme konkrétně, která z těch zahrad byla tou rajskou zahradou, která byla jako nejhezčí. Kdo přesně a kdy ten název vymyslel, to taky zatím historický dokumenty jednoznačně neříkají. Jo. Takže já vám teďko nebudu tvrdit, že tady stál nějaký konkrétní zázračný sad s jabloní poznání. Jo. Samozřejmě byl by to teda krásný příběh, ale není to tak reálné. Ale víte, že v Praze nemáme jenom jednu rajskou zahradu, ale že jich tu máme víc. Tak to si řekneme už za pár minutek, protože do těch dalších rajských zahrad v Praze vás vezmu už za chvíli. Tohle je Pražský uličník na Hit Radio City.

David Guetta a Flowrida právě teď u nás. Hit Radio City je s vámi. No a my se musíme vlastně dostat znovu na Černý most, aby jsme dokončili ten náš příběh. Praho, dneska jsme pátrali po rajské zahradě, která je právě u Černého mostu. Ale při tom pátrání já jsem vlastně zjistil, že ten název nevznikl kvůli metru ani kvůli sídlišti. Prostě připomíná starý ovocný sad, zahrádkářskou kolonii, která je dneska v okolí Borské ulice. Ale víte, na co jsem ještě narazil? Představte si, že my máme v Praze víc těch rajských zahrad, což jsem teda fakt nevěděl. Praha má konkrétně další rajskou zahradu na Pražském hradě. Tu nechal v 16. století založit arcivévoda Ferdinand Tyrolský. Dneska je součástí jižních zahrad Pražského hradu a najdete tam například obrovskou žulovou mísu od architekta Josefa Plečníka. No a stále to není všechno, protože my máme ještě jednu rajskou zahradu a ta je na Žižkově. Tam byla kdysi dávno vinice, později taky zahradní restaurace, ze které dokonce startovaly balóny. No a nakonec tam bylo městské zahradnictví, kde se pěstovaly květiny, které potom byly výzdobou hlavního města. Takže, přátelé, máme rovnou tři různé ráje, tři rajské zahrady. Na hradě byla ta pro panovníka, na Žižkově ráje pro zahradníky a návštěvníky, no a na Černém mostě ráj, který vlastně připomíná starý sad a taky zahrádky. Tak tohle je dnešní díl Pražského uličníka. My jsme se podívali na rajskou zahradu. Je teda pravda, že vlastně nevíme úplně přesně ten název, ale doufám, že jsem vám alespoň podrobnosti vysvětlil. No a další díl naší exkurze do pražských ulic tady bude zase v pondělí, tak rozhodně poslouchejte a pište na 777 937 777.

0: auto od Lehner Motors. Hyundai Tucson, MG HS nebo Peugeot 3008. Plná nádrž a týden jen pro tebe. Počkej na výzvu, dovolej se do rádia
1: a bojuj.
0: Nepoužitelný. Každý den v 16.30 na Hydrádiu City.
2: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lehner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Možná nejlepší duet letošního roku? Co vy na to? Vzpomeneš si Eva Farna a Miraj. Máme pravda teprve čtvrtek, ale možná, že už nějaké myšlenky na víkend máte. Já mám pro vás dobrý tip. Neděle v zoologické zahradě u nás v Praze bude opět jedinečná, protože nabídne cyklus poutavých přednášek, taky oblíbenou chovatelskou poradnu a nebo osobní setkání s fascinujícími obyvateli zahrady. S jakými? Tak to už nám řekne mluvčí Filip Mašek.
1: Rády překonávají překážky, zdolávají svahy, šplhají na skály a dokonce se potápí do hlubokých vod. Tak řeč je o želvách. Právě jim bude patřit neděle v pražské zoologické zahradě. Přichystali jsme tady totiž tradiční den chovatelů želv. Lidé se budou moci vedle přednášek ve vzdělávacím centru zúčastnit také speciálních krmení a setkání u našich želv. Osobně doporučím třeba v 11 hodin krmení tajuplné želvy kožnatky chrupavčité v indonéské džungli nebo ve 13 hodin setkání v pavilonu velkých želv.
0: Detaily jsou samozřejmě v zoologické apce i na webu Zoo Praha. Tak si to užijte. Tady je Michael Jackson, Black or White.

0: Michael Jackson, Black or White. Blíží se poledne, je 11:45. Nezapomeňte, že i zítra, když budete poslouchat od 9 do 12, tak pro vás budu mít parádní voucher za 3000 korun do Mercuria Laser Game, což je největší síť Laser Game v České republice, pobočky na Lužinách, na Pankráci a nebo třeba největší pixelové centrum v Praze. Tak City Quiz tady samozřejmě bude připraven i pro zítřejší dopoledne. Vřele doporučuji, abyste hráli s námi, protože Mercuria Laser Games rozhodně nudit nebudete. Mimochodem mají tam VR-ko a je to ideální třeba na narozeninovou nebo firemní party. No, ode mě úplně všechno. Sunrise Avenue a nebo ještě Toflo. No a po 12. naše srdcovky.
1: Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Napovím ti. Mluvíš.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz je teď mírnější a kolony kratší. Hlásíte nárazová zdržení z Černáku a Štěrbohol směrem do centra a také na sjezdu z D5 na Pražský okruh a na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady evidovaly bezmála 368,5 tisíce uchazečů o práci. Počet volných míst proti srpnu narostl o 5 tisíc na 104 tisíce nabízených pozic. No a na jedno volné místo tak připadá v průměru 3,5 uchazeče o práci.

kdysi dávno znali, jako skoro nazpaměť. Hrali nám i rádia, z CDček, na diskotékách, všude se to na vás valilo, no pak se nám možná na čas vytratili ze života, ale od toho jsme tady, aby jsme vám je připomněli. Dneska třeba, pozor, CC Catch, Max, Manic Street Preachers, ale taky jednoho dnešního oslavence, jo? To si zatím nechám jako sladký tajemství. No a samozřejmě bude prostory na vaší srdcovku, nebojte se. Tak čím začneme? Rok 2001. V době, kdy jsme si písničky ještě posílali tak maximálně přes Infraport a trvalo to asi tak 15 minut, tak Atomic Kitten si vypůjčili jednu písničku, která se jmenuje Eternal Flame. No a schválně, kdo z vás si ji ještě pamatuje? 777 937 777, vysílejte se mnou, tady jsou čtvrteční srdcovky.

0: Tomek Kitton, Eternal Flame. Mimochodem ani tohle nebyla původně jejich písnička, protože už v roce 1989 tuhle melodii proslavili The Bangles. No a u předělávek dneska určitě ještě zůstaneme. Jsou to srdcovky?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A tentokrát, přátelé, pojďme zamířit do roku 1992. Mám na vás otázku, na kterou doufám, že jako odpověď je jasná. Seriál MASH. To jsme všichni viděli, alespoň jeden díl, že jo. Oni to naštěstí dávali neustále zas a znova. Hockey Pierce, že jo, Radar, Vojenská nemocnice, ale hlavně ten slavný motiv ze seriálu MASH. No a právě ten si vzali do parády v roce 1992 Manic Street Preachers a udělali z něj jako velmi pěknou kytarovou záležitost. No a hned potom kytary vystřídají tady u nás na Hitrádiu syntezátory 90. léta, vlastně možná trošku ještě vibe 80. let a přesuneme se do doby, kdy se na diskotékách nosila saka s takovými vyhrnutými rukávy, jo. CC Catch totiž budeme hrát, jedna z velkých hvězd evropského tanečního popu. Za jejímž úspěchem tehdy stál producent Dieter Bohlen, který samozřejmě je spojený celoživotně s modem Talking. Ale nejdřív začínáme kytarově, trochu seriálově, Tem from MASH a Manic Street Preachers a za pár minut v srdcovkách taky CC Catch. Pojďte s námi vzpomínat na hudbu, na kterou jste možná zapomněli.

0: Jojo, osmdesátky se vším všudy. See Catch a Heartbreak Hotel. A ten vliv Modern Talking je tam teda jako hodně slyšet. Posloucháte srdcovky, hity, na které jste možná zapomněli, ale my vám je pravidelně, každý všední den po 12. hodině, přesně v poledne, velmi rádi připomeneme.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a přátelé, teď už to bude o jednom oslavenci, protože dneska je 8. října a svoje 41. narozeniny slaví Peter Gene Hernandez, tedy Bruno Mars. Přezdívku Bruno dostal už jako malý kluk, protože prý připomínal slavného wrestlera Bruna Sammartina. No a Mars? To si později přidal sám a vlastně ten důvod úplně nikdy nezdůvodnil. Ale na druhou stranu proč, že jo? Může to být podle tyčinky, nebo to může být podle planety. Takže dneska slaví chlapík, který má na kontě jedny z největších popových hitů posledních let. A my mu samozřejmě popřejeme stylově, protože každý hudebník má vždycky radost, když zahrajete jeho píseň, jo? Takže vybíráme Treasure právě teď, rok 2013, jestli se nepletu, a vzpomínka na skvělýho Bruno Marse dneska jako přání k narozeninám.

0: schválně, kdo si ještě pamatuje, jak na tohle tancoval? To jsou devadesátky jako vyšitý. A naše srdcovky jsou barevné, jsou o vzpomínkách, takže jsme tady dneska měli ploužák, kytarovku, ale i tuhle energickou taneční vypalovačku.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Max a No More, I Can Stand It. To je přesně ten typ písničky, u které vám okamžitě naskočí vzpomínky na devadesátky. Během prvních pár vteřin si to tak jako promítnete, co jste tak jako zhruba dělali. Mě se u toho vybaví i hitparáda ESO, teda jako sobotní, víkendová, hele, to tam dávali neuvěřitelně často. No nic, přátelé, 5 srdcovek máme za sebou, ale ještě nekončíme. Jedna srdcovka totiž vždycky patří vám, no a dneska ji můžete vybrat, na co máte náladu, na co máte chuť, na co máte vzpomínky, jestli se vám třeba vybavila nějaká srdcovka, kterou byste chtěli v našem vysílání slyšet, šup, jdeme na to. Telefon 777-937-777, napište, nahrajte hlasovku, budu moc rád a za chvíli se na to podíváme.

vánoční řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: day I'm shuffling. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
6: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Linkin je práve teď u nás na Hit Rádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my si dáme ještě takový dozvuk srdcovek, který je vždycky přesně podle vás, to znamená dáváme 5 plus 1 srdcovka, no a tu poslední můžete ovlivnit, jo? 777-937-777, na co máte chuť, co vám to dneska třeba vyvolalo, nějaký konkrétní vzpomínky. Já tady mám jednu krásnou zprávu, jo? Ona je dlouhá, ale je krásná a na konci pochopíte, co budeme hrát.
3: Jsem každodenní posluchačka, věrná posluchačka Hit Rádia vašeho a devadesátek, hlavně v práci. To prostě bez toho pracovat nemůžu. A já bych si přála dnešní srdcovku, jestli by se zhrál něco od Bee Gees. Tyto bráchové jsou úplně opomíjení v éteru. A vůbec se nikdo nikde nehraje. A myslím si, že by to udělalo kde komu radost. A když to splníš, budu moc hrozně ráda. Přeju pěkný den a hodně, hodně, hodně moc krásných písniček. Ahoj, Marta.
0: Marti, já tě moc zdravím. Děkuju za tuhle krásnou zprávu. No tak je víc než jasný, co budeme hrát, že jo? Protože jestli ti to udělá takovou obrovskou radost, tak Bratři Gibové nesmí chybět, jo? Tohle je Horečka sobotní noci, možná si vzpomínáte. Ano, Bee Gees tam naspívali zcela zásadní soundtrack a tohle je Night Fever. Právě teď, srdcovka, podle vás.

Heffernan a Ray Dalton. Ve 3/4 na jednu posloucháte Hit Radio a dobře děláte. Víte, co nás čeká o víkendu? Co o víkendu? Už vlastně zítra. No jo, volební místnosti se otevřou. Nezapomínejte na to, naplánujte si celý ten program, nebuďte jako prezident. No a co se týká dalších zpráv ohledně volebních místností, otevření a tak dál, to všechno pro vás chystáme na jedničku, to znamená v dalších čerstvých zprávách, které tady budou už za 15 minut. No a hudebně, třeba Cyril anebo Evanescence.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.

0: pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, Shawn Mendes, Mercy. A další velké hity i za chvíli, třeba Guru Josh Project a Infinity. Co se děje na silnicích?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátká kolona se tvoří na výjezdu po dálnici D1 směrem na Mirošovice. Zdržení by mělo být do 5 minut. Nárazově se zdržíte pak na Černáku a na Štěrboholské spojce a v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.

s Markem Amborem přejeme dobré odpoledne. My jsme Hit Radio a představte si, že si koupíte letos lístek na koncert Freddieho Mercuryho. A teď pozor, nemyslím tím žádný revival, nemyslím tím žádného imitátora. Prostě na pódiu, přijdete tam a na pódiu je kompletní kapela Queen. Je tam živý Freddie Mercury, tak jak si ho pamatujete. Jenomže vlastně není úplně živý, ale je digitálně vytvořený. Tak přesně na tom teď pracuje jedna britská společnost, jmenuje se Unit One. Získala investici, jakože fakt velkou, 430 milionů korun. A chce vytvářet koncerty s hyperrealistickými avatary slavných muzikantů. Něco jako vele úspěšná show ABBA Voyage, jenomže levnější a dostupnější. Třeba s živou kapelou, velkými obrazovkami a hlavně možností pořádat koncerty na různých místech světa. A proč jsem začal s tím Freddie Mercurym? Hodně se mluví třeba o tom, že bychom mohli znovu zažít to legendární vystoupení Queen na Live Aid. Tohle známe všichni. To je husí kůže, jo? A teď si představte, že bychom to zažili úplně naživo. Tak mě celkem zajímá váš názor, jestli byste šli na takovýhle koncert. A nebo vás to vlastně vůbec nezajímá. 777-937-777, klidně vysílejte se mnou a dejte mi vědět, jestli byste si koupili lístky. Jsou kapely, na které už dneska nemůžete jít, pak jsou kapely, na které můžete jít úplně v pohodě, třeba Činasky. Stejně jako já, právě teď. Hit Radio je s vámi a přeju vám krásné odpoledne.

My jsme Hit Radio, tohle Katy Perry a za pár minut samozřejmě další muzika. Všimli jste si, že se zase čím dál tím víc mluví o Bitcoinu? To je zleva zprava. A možná si říkáte, jak se vlastně takový Bitcoin kupuje, a jestli vůbec tomu musíte si kvůli tomu třeba zakládat nějaký speciální účet na nějaké burze nebo tak něco. Jako osobně tomu vůbec nerozumím, ale vím, že nic takového si zakládat nemusíte. Třeba Partners banka umožňuje nakoupit Bitcoin přímo ve vaší mobilní aplikaci, v té bankovní aplikaci, kterou máte, je to velmi jednoduchý. A teď mají ještě speciální akci, kdy si založíte účet a zadáte kód BTC500, tak rovnou dostanete 500 korun na účet, které můžete využít k vyzkoušení nákupu toho Bitcoinu. Jo. Takže pokud vás to zajímá, jak to funguje, stáhnete si aplikaci Partners banky a při zakládání účtu použijete ten kód BTC500. No, Partners banka Bitcoin jednoduše přímo v mobilní a bankovní aplikaci, což si myslím, že může být pro řadu z vás velmi, ale velmi přesvědčující argument. Je nová verze slavného hitu Insomnia. Tohle je Bebe Rexha a Faithless New Religion a uslyšíte to už za chvíli.

0: nejsem na to sám.
1: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

oživená klasika. Insomnia, Faithless, ve verzi od Bebe Rexha, jmenuje se to New Religion. Posloucháte Hit Radio, dobré odpoledne. Tak můžu vám říct jednu věc. 5 let čekání je u konce. Protože my už to víme, vy se to dozvíte zítra, ale tak jako můžu napovědět, že jo. Kapela Krištof totiž chystá nové album a jestli patříte mezi její fanoušky, tak byste si rozhodně zítra měli přivstat, jo? A poslouchat naší snídaní šampionů od 6 do 9. Protože osobně k nám dorazí Richard Krajčo a dorazí právě s tou novou deskou a představí ji přímo ve vysílání a vy dokonce uslyšíte ty nový písničky mezi prvními. Je tam 11 skladeb, je tam spoustu velmi zajímavých hostů a Richard říká, že je to prý dosavadní vrchol kapely Krištof. Navíc, já jsem to teda spočítal, jo. Příští rok vypadá to, že Richard Krajčo oslaví 50, jo. To tak vychází matematicky. A myslím si, že nám zítra ráno ve vysílání řekne ještě něco velkého. Tak proto poslouchejte od 6 do 9 snídaní šampionů zítra s naším hostem Richardem Krajčem a jestli budete mít otázky, tak si je připravte a položte je.

Sheeran dohrává právě teď lehce před 3:15 a my jsme odpoledne, my jsme Hit Radio. Mimochodem, potkali se ne u Kolína, ale u Hradce Králové. Myslím tím Eda Sheerana a Evu Farnou, jo, to byl ten slavný moment, kdy Ed Sheeran chtěl fotku s Evou Farnou, nikoliv Eva po Edovi. A tak si je dáme, víte co, hezky za sebou. Ed už dohrál, ale Eva nás čeká už za chvíli.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohle songu,
2: může...
1: No, takže dobré ráno.
3: Co se to děje? Mně se dneska v noci zdál strašný sen. Spadl jsem z letadle. Jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem...
1: Jako mrtvola.
3: Já už jsem se doma, já už jsem se hodil do pedálu normálně, ne? Takže jako divoký sny teda, co mám?
1: Mně se dneska taky zdál se. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na fítu, což už je neproveditelné.
3: Blaho, a co Filip?
2: Mě podvedla přítelkyně.
1: A ten sen?
2: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele. Hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

i to, co

0: Další velké hity vám na Hitrádiu dáme už za chvíli, to znamená po 14. hodině. A slíbit vám můžu třeba Pretenders nebo taky Sunrise Avenue. Bude toho víc než dost? No ale sledujeme, co se děje na silnicích po celé republice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích vám překáží nehoda na úrovni Záběhlic, popojíždíte proto už od Černého mostu v dlouhé několika kilometrové koloně, a to minimálně 10 až 15 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, anagoro i, brdos.cz.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přejelci Jedenková. Komunální volby začnou přesně za 24 hodin. Jak správně křížkovat, aby byl hlas platný? Možné jsou tři způsoby, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
3: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek pak vložíte do úřední obálky. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů. Nejčastěji nevědí, že ji musí dělat. Někteří si myslí, že ji nepotřebují, respektive, že je příliš drahá. Ukázal to průzkum, podle kterého komíníci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár nebo otravu oxidem uhelnatým. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovaly odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských lycejí. Policie proti nim použila slzný plyn. 375 škol je dnes opět zcela nebo částečně uzavřeno. Teď pohled k nám. Budovu bývalé pošty v ulici Na Strži bude využívat Kreativní Praha. Organizace hlavního města tam plánuje vytvořit centrum zaměřené na podporu a rozvoj kreativního sektoru. Prostory by měly sloužit začínajícím kreativcům, nabídnout edukační aktivity a budovat komunitu, díky které budou vznikat nové projekty a služby.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
3: Odpoledne proměnlivé, většinou polojasno oblačno, maximální teploty ještě před ochlazením 22 stupňů. Na večer se rozfouká silnější severozápadní vítr.
5: Dvě hodiny odpoledne, Kuba Urban s vámi, posloucháte Hit Radio. No a za chvíli se podíváme k vám domů, co se tam asi tak poslouchá za muziku. Hit Radio. Protože to prý strašně rozhoduje o tom, jestli máte kvalitní vztah.

0: Máme 11 minut po druhé odpoledne. Odpoledne u nás na Hit Radio. No jako váš hudební společník za pár minut třeba Mirai, Imagine Dragons. No ale teď prosím vás ruku na srdce, jo? Pojďme být upřímní na sebe. A hlavně ke mně teda, protože budu potřebovat vaší spolupráci na 777-937-777. Ke mně se dostal totiž jeden dost zajímavý průzkum. A mě zajímá, kdo u vás doma vybírá muziku. Jestli jste to vy, pánové, anebo naše drahé polovičky. Protože já teda znám páry, které se shodnou úplně na všem. Třeba kam na dovolenou, co k večeři, není to problém, ale jakmile se pustí muzika, jakmile se pustí rádio, tak ten druhý už hledá sluchátka, aby si pustil něco svýho. Jako nemusím chodit zase až tak daleko, to je klidněji u nás doma takhle. A vědci teď zkoumali nějakých přes 300 párů a zjistili celkem zajímavou věc. Partneři mají často podobnější hudební vkus, než by se čekalo, jo. A manželé obzvlášť. A ti, kteří poslouchají stejné oblíbené interprety, tak prý mají o dost bližší vztah. A tak mě dost zajímá, jaké je to u vás doma. Jestli s partnerem posloucháte stejnou muziku, nebo vlastně úplně rozdílnou, jo. Máte třeba doma milovníka metalu a vedle něj třeba fanouška Heleny Vondráčkové. Proč ne? Dejte mi vědět. Napište, vemte telefon, nahrajte klidně hlasovku 777-937-777. Napište mi i, co posloucháte vy, co váš partner a kdo nakonec vyhrává takový ten souboj, když si máte pustit někde jako rádio nějakou muziku třeba jako společnou, jo. Takže klidně přidejte i nějakou historku, protože věřím, že toho je víc než dost. Tak čekám na vaše zprávy na 777-937-777.
1: Život plne dál.

0: Dokud budu jenom trochu ní.
1: Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozimní večery. Letní podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

0: Hej, Radio je s vámi, dobré odpoledne. Já jsem se před chvílí ptal, jestli máte stejný hudební vkus jako váš partner, partnerka, vaše drahá polovička, protože vědci vyzkoumali, že když to tak je, tak máte prý pevnější vztah. A moc děkuju za vaše zprávy. Třeba Marcy napsala, hele, tak mně se líbí skoro všechno a můj manžel poslouchá polské hity. To mi sice leze na nervy, ale jsem klidná, nějak to zkousnu. Když jedu sama v autě, pak si to vynahradím svými hity. Moc zdravím, pak je tady zpráva od Lucky Stachova. Já jsem nad tím vlastně vůbec nepřemýšlela, ale asi ano. Pokud to teda vysloveně není tvrdší rok, tak posloucháme podobné věci. On hraje v kapele, takže oddechovky, folk i ten rock, takže pohoda. Nicméně i s dcerou jezdíme na koncerty, ona se mnou, takže máme to asi všichni v rodině. U syna netuším, ale asi mu ten náš hudební výběr nevadí. No a v autě hudbu vždycky vybírá řidič. A to jsem jenom já, bez ohledu na umístění. Takže ve zkratce vědci to asi vyzkoumali dobře. Lucka Stochová, tohle je krásná zpráva. No a do třetice žena, která to vlastně celý potvrzuje.
1: Takže posloucháme muziku společnou, tu, kterou vyberu já. A sice manžel pustit něco jiného, tak si to pouští u sebe pracovně, ale jinak posloucháme to, co poslouchám já.
0: Holky generálky trošku. Lenko, moc děkuju za hlasovku. Tak je to potvrzený, no. Tak jako posloucháme stejnou muziku. Jasně, tu, kterou vybírá žena.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

David Guetta, Teddy Swims, Satone Senai, právě teď u nás na Hit Radio. Mimochodem, David Guetta právě dokázal něco, co před ním žádný DJ na světě. Protože je to vlastně včera podvečer, kdy na Ibize se vyhlašoval prestižní žebříček DJ Mag Top 100, to znamená stovka těch nejlepších DJů, a hádejte, kdo skončil první. No jasně, právě David Guetta. A to už prosím vás po šesté. Tím překonal dosavadní rekord, o který se dělil Martin Garrix a Armin van Buuren. Ti byli vždycky na prvním místě pětkrát. No a David Guetta už je zapsaný tučným písmem do historie, protože je po šesté nejlepší DJ světa. Poprvé vyhrál už v roce 2011, takže 15 let od prvního vítězství a pořád je na vrcholu, což je teda jako přímo neuvěřitelný. Slavnostní vyhlášení proběhlo v obřím klubu na Ibize, kde si David Guetta po převzetí titulu rovnou zahrál, a to pro obrovský publikum. Takže jestli někdo říká, že taneční hudba patří jenom mladým, tak prosím vás, ne. Myslím si, že David Guetta právě docela slušně odpověděl, je to i pro starší ročníky. All Star Band, ty jsi jako já. To je další skvělá muzika, kterou máme pro vás, a další hity budou následovat. Už za pár minut i Damiano David na Hit Radio.

0: Damiano David. Právě teď u nás na Hit Radio. Ode mě vlastně úplně všechno, přátelé. Blíží se 3 hodina odpoledne, což znamená, že přichází odpolední show. Tak se těšte, hudebně ještě Coldplay, určitě taky Kateo Ion a nebo Backstreet Boys. No a Kuba Urban se loučí, budu se těšit zase příště.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to radio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už ji budete mít jako nový. Poslouchejte.
1: Hit Radio City.
4: Mu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. S kolonou počítejte od Rudné na příjezdu do Prahy po D5 a pak na úrovni Jinočan a Ořechu ještě na Pražském okruhu. Zdržení v celé oblasti může být kolem 15 minut. Popojíždíte také D1 od sjezdu z okruhu až po Mirošovice. Tady se zdržíte kolem 10 minut. Silný provoz zůstává na Černáku a také v Gbelské ulici na výjezdu z Hloubětína. Tady je to kvůli dopravní nehodě. Po pojíždění v Povltavské, to je kratší, spíše nárazové, a také v Dobřížské ulici před vjezdem do tunelu Mrázovka. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Kamion uvázlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici se dnes pokouší vytáhnout vyprošťovací tank. Na místě je od rána, zatím se to nedaří. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče vyjeli k nehodě už včera večer.
4: Na místě zasahovali jak hasiči z Holešovic, tak hasiči z Krče, samozřejmě i kolegové ze správy železnic. Měli jsme na místě dva speciální vyprošťovací automobily, ale ani přes veškerou snahu hasičů se nám pomocí těchto dvou vyprošťovacích automobilů nepodařilo ten podval, který je zaseknutý pod tím železničním mostem, vyprostit.
3: Hasiči na síti X uvádějí, že zvažují další taktické postupy vyproštění. Frekventovaná Vídeňská ulice zůstává ve směru z centra uzavřená. V kuřecím masu z Lidlu se našla bakterie způsobující salmonelózu. Letos jde už o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu u některého z prodejců drůběží maso s těmito bakteriemi. Nemocí se minulý měsíc nakazily například stovky žáků a vyučujících ve školní jídelně v Praze u Jezdu nad Lesy. Areál koupaliště Lhotka na Praze 4 nabídne nově i sportovní vyžití. Vzniklo tam hřiště, prvky na cvičení, stůl na stolní tenis nebo stánek s občerstvením. Součástí úprav byla také nová okružní cesta nebo oplocení. Radnice plánuje v areálu také sauny, gastroprovoz nebo letní kino.
1: City Extra.
3: Letošní Nobelovu cenu za literaturu dnes získala 76-letá kanadská básnířka, esejistka a vědkyně Anne Carson. Popoledně to oznámila švédská akademie. Ve své tvorbě využívá antické mýty. Ocenění proto získala za své smělé a invenční dílo,

0: jsem to měl stejně, ale jak si řekl, takový to podobenství, ten obraz o Richardově Prdu, nedostanu to z hlavy. Ty jsi to ani neřekl, já to jsem cítil, neřek, ty ale jsi, já to
1: Ježišmarja, ty.
0: Všichni to tak nějak.
1: Přestaň.
0: No vy oznamujete seriál a kdo tam bude hrát takhle? Za chvilku, kdo bude hrát? Divokej byl, hezké odpoledne.

0: 10 minut po 3. hodině, hezké odpoledne Praho. Vypadá to venku, že nám končí první série Babího léta. Hele, vy dva máte lítačku roční takovou v Praze?
1: Symbolicky.
0: Symbolicky.
2: Já ji nemám. Já ji nemám, já si kupuju single jízdy.
1: Je, to je hezký. A máš nějakou jako slevu?
2: No bohužel.
1: Jakože víš, že by dávali miskám slevu do MHD, aby prostě jako zhezčili to MHD.
0: No tak měla jsi jenom auto za to, za jako, ten titul?
2: Jako dokonce jsem zkoušela i párkrát zamrkat na pana revizora a jednou to vyšlo. Zbytek nikdy.
0: Kamarádi, proč se o tom bavíme? Protože ono budou volby a to je hlavní vlastně bod číslo jedna každý politický strany. Oni kandidují a předhánějí se, kdo dá levnější roční jízdenku.
1: Až tak? Já si myslím, že doprava a teďkon z toho tak mu to dává smysl, že jo? To je vlastně ruka v rukávě. A my na tom furt jsme docela dobře, ne?
0: My jsme na tom dobře, takhle. My jsme to okopírovali od Vídně. Ve Vídni tam byla podobná cena, akorát oni to navyšovali inflací, u nás jdou cestou dolů, co se týče volebních kampaní, ale představte si třeba v takovém Lucemburku nebo Talinu, tam jezdí zdarma. Teda musíte být Pražák, rezident. Já třeba jako Orlovák s trvalým bydlištěm bych se nesvez.
1: Počkej, jako zdarma. A aby si v Lucemburku jezdil zdarma, musíš být Pražák?
0: Ne, Orlovák. Proč se v tom neorientujete?
1: No ale vím, že jsou na světě i jako příšerný případy, kde ta permanentka stojí strašné částky.
2: Třeba v Londýně?
1: Tam je to kolik domy?
0: Hele, tam záleží, to metro je vlastně síť jak pavouk, kdyby tam upletl a je to něco mezi 54 až 90 tisíci za rok. To už se vyplatí koupit si autíčko.
2: Tak promiň, kolik tam stojí jakoby měsíční nájem třeba?
1: Nic, oni všichni žijou v metru, protože prostě nemůžou žít jinde.
0: Proto jezdí 24/7 a hraje jako my Lady Gaga, hezké odpoledne.

0: 15 hodin 18 minut. Posloucháte Hit Radio City a hele, uzavřeme dohodu. Poslední vstup o volbách, protože už jsou za rohem, zítra to začíná, jo?
1: Máte rozhodnuto?
0: Ne. Vy?
2: Já se rozhodnu před urnou.
1: No to je ono, to je ale jako před smrtelnou urnou, ne? Se
2: ale
1: možná rozhodneš.
2: Minimálně mám rozhodnuto, pro koho ne.
1: Takže to víš. A jsou to lidi, kteří znáš osobně z toho kraje?
2: Ne.
1: A je to někdo, koho zná tvoje maminka osobně a řekla ti, že nemá. Já si myslím, že to je vlastně jediný, jako na čem můžete stavět svůj názor. Je to, co vám řekla máma.
0: No, maminka, režisér, máš vždycky pravdu. Přesně. Ale takhle to zní, když se bavíme o politice a možná to, přátelé, máte stejně, že budeme prostě losovat.
1: Jakože, to je pravda, no, vlastně tam přijdeš a máš aspoň dva papírky, nebo tam je jenom jeden papírek?
0: Záleží, v jakém městě bydlíte, takhle, Praha, Sirky. Ta 100 politických stran, já si pamatuju třeba v Orlové bylo, volím Orlovou, nejlepší Orlová, Orlová žije.
1: A jak si máš losovat, to je jedna strana, co jsi teďkon řekl.
0: Není právě, to je úplně něco jiný.
1: Volí, a jaký je ten program, jedni chtějí zastávku vlevo, druhý 20 čísel jinde, nebo jako?
0: No tak to pálí Orlovou už roky, tam se řeší důležité věci.
1: A když my nevíme a všichni bychom teď konstera dávali, náhodně, co by se stalo, když bude remíza? Protože tady nemáš, promiň, to nemáš jako v poslanecký sněmovně, kdy máš remízu a najednou prostě ty hlasy přetečou někomu jinému.
0: Jsem rád, že k tomu Vinziku míříš, kamarádi, a já jako politiku sleduju hodně, nebo sledoval dříve, ale nevěděl jsem, že se losuje na těch malých městech, když mají dvě strany stejný počet hlasů.
1: Jak to vypadá, kdo dál dohodí kamenem, čurající soutěž?
2: Ne, normálně hodí do klobouku dva lístečky.
1: Fakt do klobouku. A je to jako nějak kontrolovaný, nebo to je nestranný? Nebo ten klobouk vlastní jeden ze synů toho těch dvou?
0: Hele, jestli žijem v republice, kde někdo hlídá klobouk a kde se losují dva míčky a takhle vypadají volby, tak je to skvělý.
1: Tak jo, v pořádě.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
1: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: dobrý plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: to v ní je 3 minuty po půl čtvrté, hezké odpoledne Praho. Už jsme v té snadnější polovině pracovního týdne. Poločas.
1: To je další zvuk fotbalu. Patrik Šik, znáte ho? To byl takový ten fotbalista náš, nadějný, u kterého jsme se mysleli, že on bude ten, kdo nám zprostředkuje nový český fotbal. Potom po nevydařené mistrovství světa utekl z národního týmu, rozhodl se, že už se s nima neká.
2: Ano.
1: Nekamarádí pro dospělé lidi. A teď, když kluci zase hrajou fotbal, třeba teď hráli v Anglii, tak on se rozhodl, že trumfne a koupil si Ferrari.
2: Wow, jako velký kluk to vyřešil.
1: Jako velký kluk, jako už to 3metrový kluk, který to je, to vyřešil tím, že si koupil Ferrari.
0: Kamarádi, máte svý vysněný auto? Co byste si koupili, kdybyste měli všechny peníze světa? Ty s ním jezdíš, Vinco, že jo?
1: Já mám Dači, jsem v pohodě, to je moje vysněný auto. Ale já přemýšlím o tom, jako ten symbol toho, že jsi fotbalista a urazíš se na svůj tým a chceš jim to dokázat tak, že si koupíš auto, který si nikdo z nich nemůže dovolit. Ty musíš znát fotbalisty líp, ty seš miska bývala, ty musíš mít nějaký kámoš fotbalisty.
2: Nevím nic, já jenom vím, komu fandím, ale mně přijde, že on jako se tak trochu urazil na svůj výkon.
1: Myslíš si, že to je takhle?
2: Jakože mě tady nebude nikdo říkat, jak mám hrát, protože já hraju tak dlouho, že vím, co mám dělat.
1: Takže si na truc koupil Ferrari.
2: Jo, co si můžeme koupit
1: my v naší cenové relaci na truc?
0: Ježíš, kdybych byl v pozici, že si můžu na truc koupit Ferrari, tak to je krásný, že jo, v naší pozici.
2: Když já si na truc i na radost kupuju to samý.
1: Andrejko, ty nejseš ve stejné cenové relaci jako my s Dominikem. Myslíš na mě, ty seš. Já jsem viděl, jakou máš kabelku.
2: Jak to do Vilgejnu chodíme všichni.
1: No to Vilgejn, ale ho.
0: Prosím vás, já to musím opípat, sponzorovaný vstup, neplánovaný.
1: No to Ferrari, to můžem říct, to si stejně nikdo nemůže koupit z nás.
0: Hodně drahý vstup, Michael Jackson, přátelé, tam ty Emy letí, hezké odpoledne.

0: Duha a Pláč. Posloucháte kapelu Jelen. A znáte i tenhle riff? Každý, kdo se naučil na kytaru. Buď. Nebo tohle. Samozřejmě Oasis umíš?
1: Ne, to druhý, co umím. To tam máš jenom tři tóny.
0: A pusou. No proč se ale bavím o Oasis? Zítra jde ven další mega hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger. Míří 9. října, teda zítra na Disney+. Máte rádi tuhle partu? Vlastně oni jsou bráchové, že?
1: Oni jsou bráchové a já, to je jeden z mála dokumentů, na které bych se rád podíval, protože to je o sourozencích, kteří spolu veřejně vystupují, no, vystupovali a potom se rozhádali a nějak tak tuším, že by to ve mně mohlo rezonovat.
0: V jaký rovině, tyjo?
1: To já nevím. Ne, tak jako je to, víš co, je to zajímavý prostě, když máš ty rodinný vztahy, vy jste se samozřejmě někdy taky pohádali se svýma sourozencema, ano. Předpokládám, ne?
0: Takhle, já jsem jediná člověk,
1: no,
0: ale...
1: Tak, ale i tak, já myslím, že ty jsi to dokázali tak. A vlastně, jako když se pohádáte za sestrou doma, nebo se pohádáte za sestrou někde v práci, ale pracujete na veřejném prostranství, tak je to vidět.
2: A vás to časem jako tak, nepřešlo?
1: Hele, tak přejde tě to, jako jakákoliv hádka rodina tě přejde, ale potom už přesně chci se vyvarovávat takovýmu tomu zbytečnému šuškání, takže vlastně toho třeba se dělá podcasty, takže mám takový jako ostych vlastně s ní do toho podcastu, protože vím, že o tom budou zbytečně psát a budou tam hledat ten konflikt. Mm. Takže se vlastně chci vyhnout tomu, aby někdo tam ten konflikt uměle vytvářel.
0: Hele, přátelé...
2: Takže přijdeš nebo ne?
0: Kam? Já mám pro Vincenta moment ještě radu.
1: No.
0: Mně napadlo, pohádejte se jako fejkově, teď teda je to mezi náma, jo, tady. Pohádejte se ale fest, jako do krve a potom dělejte comeback, to se platí prachy.
1: No ale já právě to je ono, že já jako se chci vyhnout těm článkům a proto vlastně se vyhýbám i tomu, i těm rozhovorům, až budu na mizině, tak samozřejmě to je taktika, kterou uděláme.
0: No za 20-30 let.
1: To je samozřejmě, no možná ta mizina přijde dřív, ale já vždycky, když vlastně jako říkám, že třeba nechci dělat nic takhle, tak máma, já, ale to je moje jediný přání. A znáte maminky, když umí vydírat.
2: Citový nátlak.
1: Citový nátlak, no. To jsou poslední Vánoce. Chci, abyste udělali společně podcast. No ale nechme to Oasis. Ty mají opravdu vyšší a lepší příběh.
0: Ale když to říká Vince, tak já je tam přidám, ale za chvilku.
3: Chceš auto

0: auto od Lehner Motors. Hyundai Tucson, MG HS nebo Peugeot 3008. Plná nádrž a týden jen pro tebe. Počkej na výzvu, dovolej se do rádia
1: a bojuj.
0: Nepoužitelný. Každý den v 16.30 na Hitrádiu City.
2: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lehner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Hit Radio.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio

0: Disturbed jako poslední hit týhle hočky. A samozřejmě za chvilku pokračujeme s Lucí na cesty, no a potom další zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. S kolonami stále počítejte na výjezdu z Prahy po D1 už od sjezdu. Z Pražského okruhu najedete do kolony, ta pokračuje až po Merošovice. Popojíždí také část okruhu od Řepa až po Ořech, zdržení kolem 10 minut. No a plní se Baranďák, také Dobříská směrem do centra, Štěrboholská spojka na úrovni Štěrbohol a z více auty počítejte i v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Mezi stanicemi Praha, Ohřiněves a Říčany, případně Strančice, bude od této neděle omezený provoz, vysvětluje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
10: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha, Ohřiněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě.
1: Zavedena bude zvláštní autobusová linka XS9 z Říčan ke stanici metra Háje a zpět. Omezení potrvá od této neděle do 3. listopadu. Nehodu poslance Filipa Turka bude řešit Praha 2 jako přestupek. Jako člen dolní parlamentní komory mohl požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor sněmovny v disciplinárním řízení. To ale neudělal. Ostravský pivovar Ostravar příští rok postupně ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět v Praze na Smíchově. Ukončení výroby se dotkne zhruba 120 lidí. Rozhodnutí navazuje na dlouhodobý vývoj pivního trhu, klesající spotřebu piva a rostoucí výrobní i provozní náklady.
8: City Extra.
1: Recyklační víkend, akce, na kterou zve zítra a v sobotu Národní technické muzeum na Letné. Detaily doplní za muzeum Jana Dobysíková.
11: Zájemci mohou mezi 16:30 a 17:00 přinést své vysloužilé spotřebiče k recyklaci do stánku Elektrovinu. Kurátoři Národního technického muzea potom posoudí, zda se jim něco z donesených předmětů nehodí do sbírek. Spotřebiče, které se do sbírek hodit nebudou, zástupci Elektrovinu ekologicky zlikvidují.
1: Donesení vysloužilého spotřebiče návštěvníkům zajistí také zvýhodněné vstupné do muzea. V průběhu dnešního večera postupně zataženo, přidá se také déšť od severozápadu.

0: tak všechno mám.
1: A my máme vás. 16 hodin, 13 minut. Jdeme hezké čtvrteční odpoledne. Hele, mě za vámi vezla dneska Pája a mě baví. Ona má svoje auto Polo, malinký, a druhý máme Skalu. A ona si do toho sedne a popisuje tu jízdu furt, jak kdyby jela jeepem.
2: Prostě tank obrovský.
1: Ona má 160 cm,
2: to,
1: takže...
2: To má, když ale stojí na tom autě, ale tvoje... to je ona roztomilá.
1: 140.
2: Já jsem neviděl nikdy člověka, který by měl víc vlasů než těla. A když už jsme u toho, velká malá auta jsou i gigantické, které se umí zaseknout pod mostem. Já nevím, jestli jste si všimli toho,
3: zaslechli,
2: že jeden velký kamionák projížděl s nějakým jeřábem nebo s něčím a šprajcl se pod most. Už teď je tam škoda 30 milionů. Nemůžou ho dostat ven. Je tam zašprajclej tak, že musel přijet tank, aby ho vytáhl ven, nebo nevím, jestli ho nevytáhnou, tak ho možná vystřelej ven.
3: A jak dlouho tam bojuje už o...
2: On není vevnitř. On odešel ven, ten pán tam není uvízlej.
3: No taky se mi stal jeden karambol z auty. Ještě když jsem neměla své vozidlo, tak jsem si vypůjčila od svého bráchy a on mi ho vypůjčil se slovy: ale Andro, ne, že ti dojde nafta. A já úplně, že co mě tím vůbec urážíš se mě na něco takového ptát. Jasně. A něco mi takového říkat. Takže valím ho domů, cesta tam proběhla v pořádku, jedu domů zpátky do Náchoda, už vůz vrátit, protože se s ním nic nestalo. A bavím se s kamarádkou a zrovna jsme se bavili o tom, jak navštívíme kurz šití. Takže já úplně ponořená do této diskuze.
2: Samozřejmě.
3: A najednou si říkám, co se děje, prostě vypadlo mi řízení, vůbec nejde nic zmáčknout, najednou to tak divně kope. A já koukám, že mě
2: nula.
3: Prostě došla tak, nafta.
2: No, ještě...
3: Což se mi nikdy v životě nestalo, ale jak on to předurčil.
2: On to předurčil, no jasně, takže je to jeho
3: vina.
2: Takže
3: se za to může sám.
2: Ano, samozřejmě, ale ještě, že jsi měla ten kurz šití, protože předpokládám, že tě rozpáral zaživa.
1: DJ Antoine, hele, tohle si snad sám pustím ještě jednou. Já to chci slyšet celý ještě.

0: DJ Antoine, tak snad mu to jako DJ neskazím. Ne, odehrálo to celý. Posloucháte Hit Radio City, 4 hodiny, no, co děláme 20 minut, takhle, jo, hrajeme nepoužitelný. U aut zůstaneme, máme super cenu.
1: Vyhrajete auto na týden. Já se snažím znít jako nějaký ten hlas těch reklam.
0: Počkej, to už hrajou reklamy, ne.
1: Vyhrajete auto na týden s plnou nádrží od Lenner Motors. Cesta na dovolenou nebo parádní výlet, je to na vás. Vyladěný Hyundai Tucson, komfortní MG HS nebo designový Peugeot 3008 už na vás čekají. Hoďte se do nepoužitelného módu, porazte stopky v éteru a užijte si týden za volantem naplno.
2: Wow.
0: Kam můžu volat, já to chci koupit. Všechny hrnce pošlete.
1: To je jednoduchý, 777-937-777. Tam jenom napiš SMS-ku, ani nevolej. Cinkni tam, jsem nepoužitelný, my ti dáme 10 odpovědí. Ne! Možná jo.
0: Možná.
1: Toto? Protože v tomto je všechno špatně, jako já. Ne, 10 otázek, vy na to 10krát špatně odpovíte, pište, nekecejte, dělejte, šup, šup, cink, cink, cink.
0: Ten důchodák, jdem spolu dneska potom?
1: Jedeme, no, ale jo. Oni už spějí, musím jít brzo.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. Natočím to.
0: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohohle songu,
3: může...
2: No, takže dobré ráno.
4: Co se to děje?
5: Mně se dneska v noci zdál strašný sen. Spadl jsem z letadla. Jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem...
2: Jako mrtvola, jo?
5: Jako mrtvola. Já už jsem se hodil do penálu normálně, ne? Takže jako divoký sny teda, co mám?
2: Mně se dneska taky zdál sen. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na fítu, což už je neproveditelné.
5: Blaho, a co Filip?
6: Mě podvedla přítelkyně.
2: A ten sen?
6: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Posloucháte Hit Radio City, Leony, tohle bylo Offous, přátelé, ale máme toho nejvíc nepoužitelného při čtvrtku.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Uvidíme, jestli stihl odstavit na telefonu. Pavel, čau.
2: Čau.
3: Čahoj, ty jsi řekl čahoj?
4: Čau ahoj.
2: Čau, čau.
3: Čau, čau. Ty čahoune. Pavle, kam jdeš?
2: Ale tady kousek za Prahu.
3: A co tam jdeš? To je zní, jak kdyby si jel vyvízt nějaký tělo. Co máš v plánu? Kam jdeš? Přiznej se. Tak se nepřiznávej. Ne, zastav to, Pavle, nepřiznávej se, není to dobrý nápad.
0: On se nechce vystřílet předtím, než bude rychle odpovídat.
3: Rozumím, ty si to prostě šetříš. Máš teda auto, rozumím tomu správně, že tohleto auto potřebuješ uklidit a proto potřebuješ auto na týden další?
2: No jasně,
3: hele, já už radši to nebudu rozebírat, jinak bych mohl být považován za komplice. Tím pádem já připravuju svoje stopky, ty máš jednoduchý úkol, musíš odpovědět 10x špatně, někdy 2x stejně a co nejrychleji, jasný?
2: No samo.
3: Tak jdeme na to, a to za 3, 2, 1, start.
4: Kolik rohů má čtverec?
2: 5.
4: Jak se jmenuje Praha 2?
2: 1.
4: Jak zní elektrická kytara?
2: 3.
4: Kolik je nás ve studiu?
2: 10.
4: Napodob zvuk raketoplánu?
2: Hop, hop.
4: Které roční období přichází po létě?
2: No, zima.
4: Jakou barvu má podzimní listí?
2: Jarní.
4: Jak zní spláchnutí toalety?
2: Bů.
4: Zabroukej hit, teď královnou jsem já.
3: Stop!
2: Prší.
3: Tím pádem, ty bláho, chlape, bídna, to bylo rychlý.
4: Vinci?
3: To bylo rychlý. Teda,
2: tak jsem taky trénoval půl roku.
3: Trošku jsem se bál, že všechny tvoje odpovědi budou čísla a říkal jsem si, ty budeš ale číslo. Co na mě ukazuje? Amerika mě něco ukazuje.
4: Vinci, ty jsi to stopnul předtím, než jsem stihla přečíst poslední otázku.
0: Dá se to na stopkách přidat, hele, co my jsme tady předváděli celý
3: týden. Já mám jako moderní telefon, to není problém, já to rozjedu. Ještě jedna otázka, jsi připravený? Moje chyba.
2: No, jasně.
3: Tak jo, tak 3, 2, 1, start.
4: Kolik dní zbývá do pátku?
2: 20.
3: Stop! Tak.
0: A teď plus minus děleno na druhou.
3: Ne, já mu odečítám 3 vteřiny s mojí chybou, protože to je prostě to tempo, který vyrušíš. Tím pádem, ale máme čas a to je 33.24.
0: 33.24, to znamená, že rozhodnou vteřin, ne.
3: Kolik je to?
4: No o tu poslední otázku, že jo?
2: Teda vy jste nějaký zmatený.
3: Ale teď jsem ti, vole, to 3 sekundy.
0: Ne, já dělám napětí, vole.
3: My děláme napětí, počkej, Pavle, teďko to je pro tvůj benefit, vydrž to.
2: To je jasný, já jsem nejrychlejší, stejně.
0: Takže? No, o 10 setin ne.
3: O deset setin.
0: Světla nás pondělí stále vede.
3: O 10 setin, no a to jsem ti odečetl ještě 3 vteřiny.
0: A to jsme ti chtěli nahrát nejvíc, co to šlo, Heleno, tak auto ti nedáme na další prácičku, kšeftíček, bohužel, ale zkus to příště, ale jsme si zahráli.
3: Ona fakt měla 33.14?
0: Ano, no 10.
3: 10, takže o 14 setin ještě 10. k tomu.
0: To je složitá matika.
3: Ale Pavle, ale byl se jako extrémně rychlej, dobrá práce, já se ti omlouvám, věř mi, že jsem ti odečetl víc, než jsem ti přičetl, jo, takže mě teď konc nehledej, protože vím, že jsi chlap, u kterého nechci, aby mě hledal.
2: To nechci,
3: hele, nelámej nad náma hůl, já si myslím, že v jiném týdnu ty vyhráš, protože máš neuvěřitelný čas, takže zkoušej to dál, vidíme se příště, jasný?
0: Měj se krásně.
2: No, tak až se ozvu, tak musíte volat.
3: Budeme čekat.
0: Já si to značím tady.
3: Pavle, děláme si u tebe velký vykřičník, že to máme brát, jo?
0: Až budeme hrát osudy, rovnou zavoláme. Měj se krásně.
3: Byl jsi skvělej, ahoj.
2: Se těším, mějte se hezky.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City. 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lenner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.

0: Krátce před 3:45 posloucháte Hit Radio City, s vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hele, odeberme se společně do dětských let, do školních hlavic.
1: Já nevím, jak se dělá zvukový efekt pro vrácení
0: cestování
1: čase.
0: Doufám, že nás nějaká paní učitelka nebo pan učitel slyší, protože normálně můj syn se dobrovolně a rád přihlásil na doučování jenom kvůli paní učitelky, co má.
1: A co vyučuje paní učitelka a jak vypadá? Pravdu. Je jí 17?
0: Je jako taková hezká, je to hezká paní. Každopádně ani vlastně nevěděl, na co se hlásím, bylo jedno, co je to za předmět, ale přihlásil se kvůli té paní učitelce.
1: To je hezký. Měli jste na základce nějakého milovaného profesora? Já jednoho měl.
2: A na co? Co vyučoval?
1: Fyzikář. To byl normálně, já jsem teda miloval fyziku, takže mě se mi to hrálo do noty. Jmenoval se pan učitel Lavička. Byl bezvadný. Neměl vystudovanou pedagogickou školu, takže s náma mluvil jako s inženýrama.
3: To mohl učit.
1: No, hraničně. Ale byl samozřejmě úplně nejlepší ze všech, že jo? Mm-hmm. Já si pamatuju, že já jsem jednoho dne za ním přišel do školy a říkám, že bych prosil, aby mi říkal Hugo. Nevím proč.
0: Proč? Zatím bude dlouhá historie.
1: Jsem zvláštní člověk, takže očekávejte, že jsem byl zvláštní dítě.
2: A on mi řekl, první lavici?
1: A on mi řekl, že když dostanu jedničku ze čtvrtletky, že můj bude říkat Hugo. A tak jsme napsali tu čtvrtletku a říkali jsme si po té hodině všichni výsledky venku. A všichni měli stejné výsledky, já jsem měl jediný špatný ty výsledky. Jako jsme si to říkali a oni, je to 14,2 a já tam mám 5. A víš, a takhle. A já byl jediný, kdo to měl správně a pak mi říkal Hugo.
2: Ježi.
0: Hugo navrátil. Hugo.
2: Jako celý 4 roky?
1: Rok asi mi říkal Hugo a byl bezvadnej, takže jestli mě slyší, pane Lavičko, já vás miluju stále.
0: Yeah. Víte, co je krásný? Teď, jak se o tom bavíme, tak každý, kdo se vrací z práce autem, přemýšlí nad tím jedním svým učitelem.
2: Já teda měla i učitele, který mě šikanoval.
1: Nekaž historiku, jde tam písničku.
0: To byla písničku. Tak
1: krásná teďka. Co se do toho montuje?
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: dvěma to spolu vždycky šlo. 16 hodina 54 minut. Za chvilku je tady pátá, no a říkáte si, můj tón hlasu značí, jak kdybychom se loučili, a bohužel je to pravda.
1: Dneska nás život rozeslal jinými směry o trošku dříve než obvykle, ale nic se neděje, protože zítra budeme opět v plné sestavě. Za náma sem teďkon nahradí nás úžasná náhrada, ne náhrada, ještě něco lepšího, než jsme my tři.
0: Ta třešnička na dortu, třešnička který na dortu. Tady pipláme. No.
1: Takže přátelé, Andrejko, chceš se nějak rozloučit?
2: Chci jenom říct, že s námi hold okolnosti dnes měly jiné plány.
1: Vypípala, chci tě říct, okolnosti s náma dneska vypíp.
0: Klasický čtvrtek. Klasický čtvrtek.
2: Alebo to více na vás budeme těšit zase zítra.
1: Slyšíme se. Pa, pa.
2: Ahoj.
1: Vydržte s náma, jako myslím na rádio, jo? Rádio nekončí, jdeme dál.
0: Eva Farna.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí před 17. hodinou. Opatrně na Štěrboholské spojce u Běchovec ve směru na Baranďák došlo k nehodě. Osobního auta s kamionem počítejte v koloně od Černého mostu s delším zdržením. Další komplikace hlásíte v těchto chvílích z Pražského okruhu. Jde o kolonu, která se táhne od Jesenice až po tunely směrem k letišti a zdržení je také v opačném směru od sjezdu z D5, a pak na úrovni Jinočan a Ořechu. Výjezd po D1 od sjezdu z Pražského okruhu až po Mirošovice, taktéž v kolonách a minimálně 20 až 25 minut pak hlásíte z jižní spojky Baranďáku a Dobřížské ulice dál směrem na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz. Chytrý jak rádio. Unikátní pod...
2: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
0: Je 17 hodin u dnešního City Drive, zdraví Lucie Daňková. Praha stále častěji využívá různé inovativní technologie, to ale neznamená, že je více smart nebo chytřejší. Jak na tom tedy metropole je, vysvětluje nová členka představenstva společnosti operátor ICT Lída Stanko, která se oblasti inovace věnuje.
5: Ty technologie nám určitě hodně pomáhají, stejně jako ty data, a my vlastně už od roku 2017 v ICT sledujeme Smart Prague Index, což jsou vlastně takové jako datové vysvědčení Prahy. Chceme si být jistí, že ten posun měříme, ne že ho vnímáme jenom subjektivně. Jsou to vlastně konkrétní ukazatele, díky kterým vidíme, že se město skutečně posouvá. Čísla vykazují výrazný růst například právě v elektromobilitě, fotovoltaice.
0: Praha má aktuálně 64 fotovoltaických elektráren. Sdílená elektřina pak funguje mezi 130 odběrnými a výrobními místy, tedy mezi 14 skupinami. Jak si to představit?
5: Jednoduše si to dá představit tak, že pokud jedna budova vyrobí té elektřiny více, je možné tu elektřinu přesměrovat tam, kde je v píku jakoby potřeba. I to pomáhá vlastně přetoky té nevyužité elektřiny držet pod 2%.
0: Elektřinu mezi sebou sdílejí různé budovy po celé metropoli.
5: Je to vlastně velké spektrum a bavíme se vlastně o budovách jako takových, které slouží jak úřadu, tak škola. Jsou tam určitě i zdravotní střediska, různé budovy příspěvkových organizací.
0: Operátor ICT pracuje také na projektu Space. Je to prostor, kde by se každý z nás mohl seznámit s novými technologiemi a inovacemi a diskutovat o nich.
5: Nejde jako o klasický koncept, řekněme, nějakého event hubu, ale jde o multimediální výstavní prostory, inovační laboratoře, bude možné tam testovat, vzdělávat. Je to vlastně místo, kde se propojí veřejnost, město, firmy, startupy, akademická sféra a další partneři.
0: Celé povídání najdete na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání za týden. Večer a počátkem noci očekáváme velkou oblačnost s deštěm. S malou pravděpodobností se může objevit i bouřka. Čekají nás do rána teploty kolem 7 až 5 stupňů. Ráno by mohlo být polojasné. No a zítra nás čeká proměnlivý den, opět více mraku a večer lokálně slabý déšť. Teploty ale už nižší, po ochlazení 13 až 15 stupňů.
4: Hit Radio City.
6: Hezké odpoledne, tady náhrada, s vámi Kateřina Pechová. Přeju vám krásný čtvrtek, další hity k tomu. Teď je tu Ava Max.

0: Tohle show Linkin Park, posloucháte Hit Radio City. No a my tady hrajeme o velmi výjimečnou věc. Hrajeme o fantastický zážitek z Prague Boats, kde si můžete vyhrát obědovou plavbu pro čtyři. Na telefonu už je Libor. Libore, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, Káďo.
0: Jak se máš dneska?
1: Mám se skvěle. Je čtvrtek, blíží se pátek, takže krása.
0: Skvělý, že jo? Tak může to být ještě lepší. Zajímá mě, kdy jsi naposledy hrál lodě?
1: Jo, dcera má tak 2-3 roky zpátky.
0: Tak dobrý, takže máš relativně natrénováno. Prosím tě, je to jednoduchý, jo. Já tady mám nakreslený ten, že jo, plánek, který všichni známe. Je to jenom 3x3, to znamená ABC 1-2-3. Takže fakt jednoduchý, ano. Jo. No a na tobě je trefit moji loď. Pokud to trefíš, vyhraješ 2 hodiny na Vltavě, bufet, živou hudbu k tomu pro 4 lidi.
1: Mm-hmm.
0: Takže můžeš schválně, jestli se trefíš.
1: Tak říkám 2C.
0: Ne, bohužel, tam není vůbec nic, tam je jenom kráter.
1: Tak 1A.
0: Taky ne.
1: Tak 3C.
0: Je to tam! Libore, 3C bylo poslední, kam ses mohl trefit. Moc ti gratuluju. Libore, zajímá mě, koho sebou vezmeš na loď?
1: A určitě manželku a dcery.
0: To bys asi měl, vy. To by asi bylo blbý, kdybys to neudělal. Každopádně, Libore, tohle je ukázka toho, že hrát lodě se rozhodně vyplácí. Dneska, až přijdeš domů, hrajte lodě.
1: Tak to každopádně. Dneska máme program na celý večer.
0: Libore, moc gratuluju. Rozhodně to doma oslavte a potom dej vědět, jak se vám na lodě líbilo. Jo.
1: Určitě, já moc děkuju. Děkuju.
0: Není zač, měj se, ahoj.
1: Ahoj.
0: No hele, takhle, očividně není tak těžký hrát se mnou lodě. Já jsem v nich vždycky prohrávala. Dámy a pánové, třeba zase příště.

Vanaštové věci a andělé s námi na Hitradio City. Krásné odpoledne vám všem a asi už jste zachytili situaci ve Vídeňské ulici, už se to řešilo i dneska v odpoledním show. Zasek se tam kamion, už včera večer, jo. Přijel mu na pomoc speciální tank. Stále ještě to nestačilo, takže tam poslali další dva tanky. Takhle, to víme, jo, víc tanků, víc ví. To je obecně známý pořekadlo, takže budeme doufat, že se to s pomocí tří tanků povede vyřešit. Pokud ne, tak hele, víc než tři tanky, to je vždycky třeba pět tanků, no. Tak budeme držet pěsti, aby se týhle oblasti, prosím vás, hlavně vyhněte, ať tam nejste zaseknutý taky. Další hity k tomu Rosalyn nebo Neil Diamond už za malou chvíli.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

Neil Diamond a Two Friends v éteru Hit Rádia City přeju krásné odpoledne. No a velká gratulace do pražské zoo, dámy a pánové. Ano, podařil se další velký úspěch. Prosím vás, podařil se tam unikátní odchov. Mládě loríčka oranžovo prsí se jmenuje, jo. Je první svého druhu v českých zoo. On se narodil už v květnu, zatím je ale malinký, takže zůstává ještě v zázemí, ale jeho rodiče, což jsou prvorodiči, to údajně zvládají skvěle, což je moc hezký. Zároveň tohle je fakt jako velkolepý, protože tenhle malinký papoušek patří mezi velmi náročné druhy a v Evropě ho kromě Prahy najdete jenom ve třech dalších institucích. Takže jako další věc, kterou máme v podstatě unikátní. Jo? Mládě vám ještě neukážem, ale jak vypadají rodiče, se můžete podívat na našem Instagramu hitradiocity937 no a trošku se zasnít nad roztomilými a romantickými papoušky. Co? A k tomu tahle pecka. Mark Ronson a Bruno Mars.

Kelly Clarkson s námi v éteru Hit Radio City. A už nám to začalo. Asi jste si všimli, dámy a pánové, oni to jako říkali, jo, že dneska kolem pátý začne pršet. No a fakt se to stalo, to většinou nebývá úplně takhle přesný, ale je to tu. Teď startuje minimálně taková první testovací fáze podzimu. Na pár dní se nám opravdu ochladí. Já se přiznám, že stále odolávám a nezapla jsem topení. A trochu se bojím, že tady ty dny to bude už těžší. Co vy? Už topíte? Ale jestli taky ještě ne, pojďme spolu držet, jo? Vytáhneme teplý ponožky, to zvládnem, nebudem topit. Třeba až do listopadu. No a přeju, ať po cestě domů nezmoknete, jo? A hlavně nezmrznete. Já vás budu hřát těmi nejlepšími hity. Za chvilku Alex Warren, taky Činasky nebo Coldplay.

0: auto od Lehner Motors. Hyundai Tucson, MG HS nebo Peugeot 3008. Plná nádrž a týden jen pro tebe. Počkej na výzvu, dovolej se do rádia
1: a bojuj.
0: Nepoužitelný. Každý den v 16.30 na Hit Radio City.
2: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lehner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.
3: Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobrý podvečer. Kolony nepolevují na sjezdu z D5 na Pražský okruh a pak na úrovni Jinočan a Ořechu. Také na Štěrboholské spojce nebo v oblasti kolem Hloubětína popojíždí také Bubenecký tunel na Troju. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
7: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku zůstává třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady evidovaly bezmála 368,5 tisíce uchazečů o práci. Počet volných míst proti srpnu rostl o 5 tisíc na 104 tisíce nabízených pozic. Na jedno volné místo tak připadá v průměru 3,5 uchazeče o práci. Analytici očekávají pokles ceny nafty na českých čerpacích stanicích. Příští týden by se podle nich mohla dostat k hranici 47 korun za litr. Cena benzínu se podle nich výrazně měnit nebude a nadále se bude pohybovat kolem 46 korun. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce podpořit působení českých firem na tamním trhu a posílit spolupráci mezi oběma zeměmi. Ta se podle Havlíčka může týkat letectví, dopravy nebo energetiky. Policisté z Německa, Česká, Polska po dvouletém vyšetřování odhalili zloděje aut v Bavorsku. Jednalo se o více než 40 krádeží, zadrželi 4 Ukrajince, které spojují s tímto případem. Zloději ukradená auta převáželi z Německa do Polska. Výše škod je 1,5 milionu eur, v přepočtu tedy 36,5 milionu korun.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
2: Večer a v noci tma, ale jinak oblačno, zataženo, místy déště nebo intenzivní přehánky. Od západu pak budou ustávat ráno teploty 9 až 5 stupňů při slabším větru, zejméně na západě Čech, kolem 3 stupňů nad nulou. Zítra zpočátku dne jasno, polojasno, během dne ale přibývání mraku a opět s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů na jižní Moravě kolem 17.
8: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a doufám, že jste ready na to, že nám začal podzim. Minimálně na pár dní. Co začíná taky další nálož toho nejlepšího z 80., 90. a milénia.
9: Yes.

No Name a Lekna v éteru Hitrádia. Hezký večer. A teď vás potřebuju. Potřebuju, abyste mi řekli, jestli souhlasíte nebo ne. Protože tady mám přehled toho, jakých pět jídel si my Češi dáváme nejčastěji v restauracích. Jo, takže schválně. Páté místo obsadil hovězí guláš. No, protože se nám s tím nechce patlat doma, že jo? To je jasný. Dobrý. Čtvrtý místo. Vepřo, knedlo, zelo. To pochopím. To se dá říct, jo, dobře. Třetí místo. Svíčková na smetaně. OK, pěkně s brošenkama, že jo, milovníci vědí. Druhé místo je smažený řízek. Můžu podepsat, přibližně polovinu z nich jsem snědla já. A na prvním místě, a tam se přiznám, že jsem jich snědla ještě víc, je smažený sýr. Smažák, prostě naše národní záležitost. Já jsem ho měla včera k večeři, teda bych chtěla říct. Nevím, jestli je to chlubení, ale musím se přiznat. Takže, napište mi. 777-937-777. Souhlasíte? Co si nejčastěji v restauraci dáváte vy? Hele, nestýďte se, já jsem se zrovna přiznala, že jím všechno smažený. A zajídám to vepřovým sezelým a s knedlíkem. Jo? Takže se nestyďte a já posílám další hity. Za chvíli Alice DJ a teď jsou tu Depeche Mode. People are people.

0: Better Off Alone. Alice DJ s námi na Hit Radio. A vy jste skvělí, píšete, co si nejčastěji dáváte v restauracích a mám z toho velkou radost. Dobře, Rostě nám trošku jako vystupuje, ale chápu ho. Prosím vás, Rostě si nejradši dává žebra grilovaný a pěkně s chlebem. Hele, to chápu. Žebra sice v tom seznamu nebyly, ale jsou skvělí. Pokud máš tip na dobrou restauraci, dej vědět samozřejmě. Adam je opravdový gurmán. Ten teda píše, že si nejradši dává guláš s knedlíkem, těstoviny se sírovou omáčkou, no ale občas tam padne i ten řízek a taky smažák, že jo? To je jasný, protože prostě jsou to lahutky. A jak píše Terka, zase i mimochodem teda ještě, abych dodala, Adam měl smažák k večeři dneska. No a pak píše Terka a ta píše, ano, souhlasím se seznamem a ano, i já jsem včera měla k večeři smažený sýr. A řízek byl k tomu taky. Takže prosím vás, normálně tady společně uděláme tým smažák, nebo tým smažený a budeme chodit na smažený večeře. Jo, já si myslím, že je to docela dobrý nápad, že by se to mohlo chytnout. Už si zrovna pochutnáváte na čemkoliv, tak prosím vás, dobrou chuť a ty nejlepší songy k tomu. Za chvíli Wham, taky Seš nebo Tupek. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tahle spolupráce se prostě povedla. Tupac a Elton John společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A prosím vás, já jenom, asi každý z nás občas chtěl být velkou hollywoodskou hvězdou. Já vás z toho vyléčím, velice rychle. Mám tady pár šílených věcí, co dělají hvězdy, jo, kvůli třeba natáčení. Třeba takový Mark Wahlberg vstává na první svůj trénink dne už v 2:30 ráno. A navíc to není jediný trénink, to je první z nich. Nedělejte to, blázinec. Jake Gyllenhaal dělal denně kvůli jednomu filmu 2000 sedů lehů. Denně. 2000. Fuj. Hilary Swank vstávala uprostřed noci, aby si vypila svůj proteinový nápoj. Normální člověk sede. Jo, vyčůrata, tady prostě paní pije proteinový nápoje. Christian Bale jedl jen jablko a plechovku tuňáka denně, aby zhubl dostatečně kvůli roli. Zkuste si to představit. Jabko a tuňák, to je všechno, víc nic. A třeba Hugh Jackman, když se má fotit bez trika, tak 36 hodin předtím nepije vodu. No, takže prosím vás, nechtějte být velký hvězdy, vůbec ne, dejte si radši ten smažený sýr, jo? A do uší to nejlepší. Právě teď jsou tu R.E.M. a Everybody Hurts.

0: Right on Time, Black Box, právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju vám všem krásný večer. 6:45, čtvrtek, víkend se blíží, samý dobrý zprávy. Až teda na to zkažení počasí, ale s tím jsme tak nějak počítali, předpokládám. Trošku, všichni. Doufám, že vás to nezastihlo nepřipraven bez deštníku. Jo? Jo? Tak pokud někoho taky, tak hele, aspoň v tom nejsme sami. No a prostě zmoknem. No, co se dá dělat? Můžete předstírat, že je to typ romantického deště, což znamená, že najdete pravou lásku a políbíte se. A nebo budete prostě jenom zmoklí, ale od toho máme ručníky, fény a pak se hlavně prosím vás zachumlat do tepla, ať zbytečně nenastydnete. My budeme pokračovat v těch nejlepších hitech, v těch, u kterých vám náladu neskazí ani ten déšť. Ano, za chvíli do uší třeba legendární Bangles a Eternal Flame, tak buďte s námi.
1: KHRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa. Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Přeju krásný večer, je 7 hodin, spolu si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Morčíba.

ale ne lidský, psí. Dělají to už po 36., což je neuvěřitelný, ale je to tak, mně to přijde naprosto dokonalý. Prostě pejsci v kostýmech, jo, po celém New Yorku. Podle mě bychom měli tohle zavést u nás. Prostě pejsci v kostýmech. Já myslím, že bychom potom byli všichni takový obecně šťastnější, veselější. To je jako když koukáte prostě na obrázky zvířátek. Myslím si, že to má ten stejný efekt. Možná, vzhledem k tomu, že jsou v kostýmech, ještě o něco málo silnější. No, třeba se jednou dočkáme k tomu, když už jsme u těch psů, tak zvířátkový song Tight Fit a The Lion Sleeps Tonight.

Ne, teď ne. Mňága až Ďorp na Hitrádiu. Hezký večer. Doufám, že máte krásný večer, že jste měli úspěšný čtvrtek, jo? A kdyby náhodou ne, tak důležitý je soustředit se na to pozitivní. A to znamená, že zítra je pátek. Je to tak, to jsou vždycky dobrý zprávy a takový vám nosím nejradši. No a stejně tak vám nejradši hrajou ty nejlepší songy, že jo? Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje. Za chvilku si dáme tuhle legendu. Vox, Adam Lambert nebo Artful Dodger už za chvilku do uší, tak buďte s námi.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

My Eyes. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. Prosím vás, jestli vás náhodou tenhle týden naštval váš šéf, tak důležitá zpráva. Protože už jste možná o téhle firmě slyšeli, jo, ale já jenom připomínám, že stále existuje, stále funguje. V zahraničí totiž funguje chlápek, který má společnost, no a tam si můžete postěžovat, když je na vás váš šéf zlej a on za vás dojede do vaší firmy a tomu šéfovi vynadá. Podle mě je to naprosto geniální věc. Vůbec nechápu, že to stále ještě nemáme v Česku, protože jako, pojďme si říct, 97% z nás má někdy vztek na svého šéfa. A když by přišel někdo cizí a vynadal mu za vás, takže vy byste byli z obliga, no to by bylo geniální. Tak jenom kdybyste někdo zrovna chtěl změnit kariéru a umíte být dostatečně jako přísní, tak tohle je ta cesta. Já k tomu posílám další hity. Za chvíli Gloria Estefan a teď Lucie a Černý andělé.

0: Gloria Estefan za námi v éteru Hit Rádia. Krásný čtvrteční večer vám všem. Venku už se rozděl podzim. Holce, s tím musíme nějak smířit, tma jako v pytli, ale naštěstí, jo, oči teď tolik nepotřebujete. Pokud teda, prosím vás, nesedíte v autě, hlavně je nezavírejte, jo, ale jinak potřebujete hlavně uši, abyste si mohli užít všechny ty skvělý songy z 80., 90. a milénia. Za chvilku si dáme Two Brothers on the Fourth Floor, dáme si taky Gereta Gejce a dáme si taky Lambádu. Co říkáte? Nebojte se probudit ty boky, jo, jo, jen do toho. Kaoma, už za chvilku.
1: XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: výkon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Osmá hodina je tu s vámi, stále Kateřina Pechová, společně si dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. A právě teď do uší a na

0: nechala popovést.
1: Jo, sedí tam vzadu pěkně, princezna.
0: Hele, skvělý. Kdyby to teda nebyla závodnice a ještě se pak nechlubila, jak to celý strašně dobře zvládla, že jo? Nic, hele. Jo, to je jasný znamení. Neběhejte. Radši se projděte. Vůbec to s tím běháním nepřeháníte, protože očividně vidíte, člověk hodně běhá a pak začne taky hodně lhát. Další hity k tomu, tohle jsou Aha a The Sun Always Shines on TV.

Alex Party a Wrap Me Up. Jste s Hitradiem, hezký večer. Tak co, máte se? Já doufám samozřejmě, že jo. A že i kdyby třeba ten dnešek nebyl úplně stoprocentní, což je samozřejmě těžký, takže teď s tím nejlepším, z 80., 90. a milénia, že je to postupně lepší a lepší. Takový to, jak se ty koutky postupně zvedají, pobrukujete si, někdo už možná i tančí, ale nebojte se toho, já to podporuji. A věřím, že za chvilku budete tančit vesměs všichni. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. Protože to Lou Vega prostě umí. K tomu Natasha Thomas nebo Midnight Oil. Tak buďte s námi.

0: girlfriend everywhere.
1: Jste s Hitradiem za námi právě teď Lou Bega, doufám, že jste si to užili. A prosím vás, co vy a čili papričky? Kamarádi? Ne, jo? Já se přiznám, že já se s nima poměrně kamarádím, jo? Často se s nima teda kamarádím příliš zblízka, třeba čili papričky v mých očích byly častěji než kapky do očí, jo? Takže na to prosím vás pozor, ale pozor ještě na další věc. Zrovna dneska jsem použila dědovo čili papričky a nějak mi nedošlo, že pálej i v nose. Ne, že bych se šťourla v nose, prosím vás, ale já jsem si normálně jako otřela nos, takový to, jak víte co, otřete si nos. A další třeba hodinu jsem jako trpěla opravdu, takže kdyby náhodou jste se pouštěli do nějakého receptu s papričkama, skvělej nápad, udělejte to, jenom prosím vás pak nikam nešahejte. Ideálně třeba 8 hodin minimálně, jo, umejte si ruce třeba 600krát a potom se hodně modlete. To by mohlo pomoct k tomu buty a demáček.

Krásný čtvrteční večer, Evelyn Thomas na Hit Rádiu. Díky, že i dneska jsme mohli být vaším parťákem. Moc si toho vážíme. Já se s vámi pomalu loučím, blíží se 9. hodina. Mějte se krásně. Krásný zbytek večera, zvládněte pátek a pak už je víkend. Samý dobrý zprávy. No a abyste věděli, jak na to, jak to do toho víkendu dotáhnout s úsměvem, tak pro vás mám za chvíli jeden univerzální návod. Don't worry. Ano, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, nebo Bryan Adams, už za chvíli. Mějte se krásně, ahoj.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pohemný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.